Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Nord Music.
1: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli. Občas rád si cestu zkrátíš, sotva víš.

0: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete
2: si. Náplně hned.

0: Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
1: Co?
0: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: Proč máme všechno od Konceptu?
1: To jen se zeptej, tatínka.
2: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: On Air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Uchazeči zjistí výsledky druhého kola přijímaček. Zájemci o studium na středních školách, kteří se hlásili ve druhém kole přijímacího řízení, dnes zjistí, zda byli přijati a na kterou školu nastoupí. Výsledky budou zveřejněny v elektronickém systému DIPSY i na stránkách jednotlivých škol. Tak držíme palce. Petr Pavel reaguje na vyřazení z delegace. Prezidentská kancelář dnes zveřejní stanovisko prezidenta k rozhodnutí vlády, která ho nezařadila do české delegace na červencový summit NATO v Ankaře. Hlava státu již dříve uvedla, že v případě odmítnutí své účasti zvažuje podání kompetenční žaloby. Spor mezi hradem a kabinetem tak může přerůst i do právní roviny. Messi překonal Klozeho a drží střelecký rekord světového šampionátu. Argentinský kapitán se stal z 18 góly nejlepším střelcem v historii mistrovství světa. Dvěma brankami rozhodl o výhře Argentiny 2-0 nad Rakouskem a překonal dosavadní rekord Němce Miroslava Klozeho. Před 39. narozeninami zůstává jediným argentinským střelcem na turnaji. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Chomutov chce vyčlenit 4 miliony korun, kterými se chystá motivovat lékaře k ordinování na území města, a podobný příspěvek nabízejí například Louny. Ústecký kraj se potýká s nedostatkem lékařů, často jsou už v důchodovém věku a náhrada za ně chybí. Dotační titul by se měl otevřít od 1. srpna. Návrh ale ještě musí schválit radní. Ve městě chybí hlavně obvodní lékaři, pediatři, dětští psychiatři a psychologové a také kožní lékař. Praktičtí lékaři by mohli získat až 700 tisíc korun. Na severu Čech bude dnes polojasno, během dne se ale bude zatahovat, teploty 28 až 31
8: stupňů. Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Stále to platí, stále tady jsme my tři, pořád jsme se neupekli, hezké ráno vám lidi, i vám tady ve studiu, ahoj Jasmin, ahoj Dave.
2: Ahoj Michale.
3: Čau, čau.
1: Čau, tak jdeme asi na songy, ne, hnedka.
2: Tak asi po.
1: Jo, tak jdeme. Heroes, to je o vás, Aleš a Toulou, hezké ránko.
0: Hit Radio North Music.

0: Hrdinové, to jste vy, kdo jste vstal s námi, 6.05 na Hitrádiu, hezké ránko. Téma číslo jedna bylo, je a ještě nějakou dobu bude horko. Ano, bavíme se o tom všichni. Celá republika aktuálně používá na takový ty small talky ve výtahu a v kanclu něco ve stylu ty vole, to je vedro.
1: Jak
0: a, různé variace, jo, přesně. A slyšel jsem i zprostí, je prostě horko, jo, s tím nic neuděláme. A tak mě napadlo, že se vás zeptám, co děláte, jak se jako chladíte v tomhle počasí, co?
2: Hele, moje ségra se vrátila z Dubaje a říkala, co blbnete, když je tady docela přijatelně. Takže je to všechno jenom otázka pohledu.
0: Úhel pohledu,
1: dobře,
0: ano.
1: Dobře, tak já řeknu, čím se chladím teda. Já jsem to zjistila včera normálně, že já když jdu nakupovat, tak já stojím strašně dlouhou dobu u chlaďáků se zmrzlinama a čtu si třeba jakože složení, nebo si říkám, jo, tak tuhle nechci, tuhle chci a stojím tam fakt dlouho, aby mi to zabralo co nejvíc času a hezky jsem se ochladila, než vyjdu ven zase do toho pařáku.
0: To je vlastně dobrý nápad. Tady jsem takhle chodíval nakupovat do jednoho velkého řetězce, tak oni tam mají obrovský chlaďáky a vždycky jsem si říkal, no, tady je zima, jo, a teďka už tam teda nechodím, ale vždycky se na to vzpomenu a říkám si, že tam možná bude teďka plno, jo, že všichni kupují právě nějaký chlazený věci. No a co dělá teda David?
2: No tak my máme v kanclu takovou zimu, že já mám v podstatě celý den na sobě mikinu.
0: Nekecej.
2: A pak vyjdu, teď taky, a pak vyjdu večer ven a už je docela přijatelně, takže za mě docela v pohodě.
0: Docela přijatelně, 31 stupňů. No máme to prostě posunutý, viď Davide, tady ty teplotní nějaký jako tolerance, no, je
2: Prahy.
0: To tak, ty Prahy.
1: Nicméně před náma je minuta šampionů, 60 sekund na to přečíst všechny vaše zprávy, ve kterých chceme vědět, jak se jmenujete, odkud jste a nějaký teda přiznání, co klidně divného nebo normálního, jak chcete, děláte, když je vám fakt horko.
0: Když je vám extrémní horko, 777-937-777, můžete nám to poslat přes WhatsApp nebo SMS-kou, vrátíme se k tomu, no a my k vám teď posíláme další hity, tohle je Poetika na Hitrádiu, krásné ránko.
3: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: nebo znám. Poetika na Hitrádiu. 10 minut po 6. Dobré ráno. Ptali jsme se vás, co je ten zaručený recept, jak schladit tělo v tomhle horku. Co vám funguje? Tak pojďme na to teď. Začíná minuta šampionů.
1: Nikola Brno dělá, že venku telefonuje, ale stojí přímo před rozprašovačem vody.
0: Honza Broumov při extrémním vedru nedělá prostě nic.
1: Radek Prostějov dělá, že myje auto, ale ve skutečnosti se polévá hadicí sám.
0: David Žacler, když je horko, dá si s holkama zmrzku a je dole u krbu, kde je chladněji než ve zbytku domu.
1: Denisa Kolín dělá, že píše důležitý maily, aby nemusela ven z klimatizovaný kavárny.
0: Veronika Olomouc dělá, že něco hledá v kabelce, aby nemusela odejít z klimatizovaného obchodu.
1: Pavel jednoduchý vleze si do sauny a potom je to teplo venku, jen procházka růžovou zahradou.
0: Kača Olomouc nahá skáče do bazénu.
1: Eliška Opava dělá, že nakupuje, ale vrací se třikrát ke stejnému chlaďáku.
0: Květa Děčín v práci jedině větrák, doma mokrá útěrka okolo krku a nohy ve škopku se studenou vodou. No, jako ty chlaďáky asi fungujou, no. Co mi teda funguje osobně, tak jsou takový ty gelový pytlíčky. Přijdu domů, vytáhnu z mrazáku a chladím se teda. Takže rozhodně doporučuju. A doporučuju si dát i další parádní hity One Republic, All the Right Moves, hezké ráno. All the right.

0: čtvrt na sedm, dvě minuty k tomu, takhle vám hraje úterní Hitrádio. Posloucháte Snídaň šampionu. Dobré ráno. Když se někoho zeptáte, jakou používá předpověď, tak co vám odpoví? Často to bývá norská. Je tak?
1: No.
0: Máš s tím zkušenost? No tak možná i vy si ji nemůžete vynachválit. Proč se o tom bavím? Protože norská předpověď totiž říká, že v Praze má být v neděli až 41 stupňů. A pozor, ne pocitově, o tom jsme se bavili včera, ale opravdu jako reálně ve stínečku, jo. V Plzni by měla 40 taky padnout a v Brně nebo Ostravě tady ty norští meteorologové očekávají kolem 38 stupňů.
1: To je normálně odporný.
2: Já si myslím, že si ještě posteskneme, až bude v prosinci teploty zase na nule nebo pod nulou.
0: Já si myslím, že to je pořád málo teda, jo. Protože den ode dne se ta předpověď jako zvyšuje a zvyšuje, jo. Pojďme dát tipy, kde se to zastaví. Tak já typuju Praha 43.
2: Tak já doufám, že až takhle vysoko se nedostanem teda.
1: Tak. No tak víme, že dostanem na 41, já typuju 42.
0: Ty bláho, to je neskutečné.
2: Tak já dám 45 teda.
0: Dobře, tak já dám 70, no teda. Dobře, kdo dá víc, no? Takhle, já si myslím, že nezbývá nic jiného, než si z toho dělat už tak trošku jako legraci, jo.
1: No hlavně na sebe dávejte o tom víkendu, kdy to má být takhle příšerný pozor, že jo. Píte hodně vody, noste čepice, opalováky, všechno a...
0: A mě by zajímalo, kdo z vás, kdo posloucháte, v neděli bude stěhovat matraci do garáže anebo do sklepa k bramborám, co? No počkej, to není úplně blbej nápad, co?
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
4: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Dávejte si dnes ráno pozor v Mostě. Omezení provozu čeká v ulici Jarmily Glazarové, kde se opravuje vodovod. No a pozor taky v Liberci, kde se pracuje v ulici Hrdinů.
3: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.

0: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno a proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
1: Hledáte adrenalin, zábavu a skvělé jídlo na jednom místě? Pak poslouchejte dál. V areálu Plešivec si užije zábavu celá rodina. Zažijte vzrušení v našem trailparku s traily všech obtížností. Projeďte se na naší bobové dráze, která vám rozproudí krev v žilách. Udělejte si výlet po okolí a lanovkou vyražte až na vrchol a vyzkoušejte lanové centrum, kde otestujete svou odvahu. Po dní plném zážitku si pochutnejte v naší restauraci Plešivec nebo v Dostibaru ve Pstruží. Plešivec v Krušných horách. Ideální pro rodinu, ideální pro vás. Plešivec.cz.

Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio Nord Music.

0: Tohle jsou hity na Hitrádiu Ray Dalton, Blood Runnin, přesně o 6:30, to je čas na Davidův.
1: Ranní update.
2: Po 30 letech by mohla z Everestu zmizet jedna z jeho ikon. Indické úřady plánují snést tělo horolezce přezdívaného Green Boots, které leží v takzvané zóně smrti. Mužova totožnost přitom stále není jistá. Dlouho se věřilo, že jde o indického horolezce. Nové dokumenty ale naznačují, že by mohlo jít o jeho kolegu. Podcastem roku se už po čtvrté za sebou staly opravdové zločiny. Autorky Lucie Bechinková a Barbora Krčmová získaly v hlasování více než 82 tisíc hlasů a ovládly také kategorii krimi. Na dalších místech skončily podcasty Noční můry a Chumelenice. Fotbalové hvězdy nepřestávají na šampionátu pálit. Hvězdný Lionel Messi si připsal další 2 góly a s 5 přesnými zásahy vede tabulku střelců. Další 2 branky přidal Kylian Mbappé a taky Erling Haaland.
3: Se ještě hraje ten fotbal, jo, nebo?
2: Tak to je snad jasný. A ještě dlouho hrát bude. Já jsem se schválně koukal, kdy máme finále 19. července.
3: Je to ještě měsíc.
2: Takže ještě v podstatě
3: měsíc. Já se omlouvám, ale já jsem jeden z vás, kdo nemá absolutní šajnu, co se ve fotbale děje. Jak to má Jasmin, co?
4: Já taky, já jsem hokejová.
3: Já taky. Takže tak. Jediný, kdo tady rozumí fotbalu, Davide, si prostě ty.
2: Naštěstí já jsem tady pán zpráv, takže ještě minimálně měsíc zprávy o fotbale budou.
3: Dobře, omlouvám se vám. Promiňte, pane, promiňte. Pojďme na muziku.
2: O toho seš tady zase ty.
3: Life is life. Opus, přesně, já to tady jenom pomečkám, ať to hraje, že jo. Hlavně, ať držím pusu. Tak pojďme všichni, v těch autech si budeme poklepávat o volant, o řadičku, v kuchyňce, doma, jestli jste vstali, ale v koupelně, všude. Life is life, hezké ráno.

0: Love Me Like You Do. Tohle je Ellie Goulding a tohle je úterní Hit Radio 6.38. Krásné ráno vám přejeme.
1: Pokud jste si mysleli, že váš bývalý vztah byl fakt průšvih, tak tu máme něco horšího. A věřte nám, že jsou situace, které musí být opravdu strašný, jo, když je prožijete. Třeba když homosexuální pár po 3 letech vztahu zjistí, že jsou bratři. Aha. Zní to jako špatný seriál, ale opravdu se tohle to stalo. Je to trošku námět možná pro scénáristy Ulice či Ordinace v Růžové zahradě. Zní to tak, ale opravdu je to reálná situace.
0: Je pravda, že tahle telenovela by mohla vzniknout, nedivil bych se tomu. Ale otázka, jo, spíš tak jako, na kterou není možná odpověď, spíš tak jako do větru. Dovedete si představit, že zjistíte, že váš partner je váš příbuzný? Co vy, kdo nás ladíte? Co byste dělali, kdybyste zjistili, že třeba vaše tchyně je vaše máma?
1: Ježišmarja, no tak ne, tak tohle se mi představuje mnohem hůř. Já si představím mýho Kubu a říkala bych si, OK, tak je teďka můj brácha, jo.
0: A jak jste spolu dlouho?
1: 5. rok začínáme tak nějak.
0: No, tak už jste si zvykli na sebe, ne?
1: Ne, to je právě to, jestli si řekneš, ale tak už jako tam něco bylo, tak už to doklepneme, anebo nebo jestli jako, no tak bohužel.
0: Nevím, no, je to říkám, otázka do větru, no, nevím, jak by se tomu člověk postavil, tak pak je asi blbý mít spolu děti, že jo, aby třeba neměli nějaký jako něco, jasně, ale když už jsou ty lidi na sebe zvyklí, tak proč ne, co si o tom myslí náš David tady, náš rozhodčí?
2: No, tak já jsem si jistý, že bych se svojí ségrou nevydržel ani týden, takže.
0: Tak, vyřešeno.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
4: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinca na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků.
5: Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů.
4: Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?

0: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky Tech Bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com. Zase lítáš v oblacích.
2: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
0: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
2: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
0: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
2: Více o akci na
3: firmanazážitky.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 karize hořká v multipeku 8x 0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dopravní omezení dál pokračuje v Ústí nad Labem. Dávejte si pozor v ulici Veleslavínova a taky Hoření. Probíhají tam opravy kanalizace a vodovodu a je lepší vzít to okolními ulicemi.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Rádiu.

0: Tohle je K-pop Huntrix Golden, 6 hodin 50 minut, dáváte si úterní Hit Radio, za to moc díky, tohle je snídaně šampionu, s vámi Michal, Jasmin a David.
1: Tak co, razíte někdo letos na vodu? Já si myslím, že pokud jo, takže se tam zase stane strašně moc věcí a přibude spousta historek. A určitě nějaký takový historky z vody máte i z minulosti, no a právě nějaký šílený nebo vtipný my teďka hledáme.
0: Když nám napíšete svůj příběh na hitradio.cz, tak máte velkou šanci, že v pátek právě vybereme ten váš. No a autor vítězného příběhu získá poukaz na nákup produktu značky Helly Hansen ve 4Camping v hodnotě 7000 korun.
1: Pro inspiraci tady máme příběh od Veroniky, která nám už napsala na web Hitradia. Píše, tak já jsem byla na posledním rozloučení s 9. třídou, sportovní třídou základní školy. Byli jsme na vodě i kolech, nejenže mi na kolech po mém pádu z kopce přejel třídní učitel hlavu, ale po odjetí vody jsme kempovali u třídního učitele na jeho baráku. Grilování, zpěv, srandy, tykání, jídlo, jídlo je láska. Zbylo poslední kuře, no a co myslíte? Ukořistila jsem ho. Všichni mi kuře chtěli vzít a já utíkala, aniž bych věděla kam. I s kuřetem jsem spadla do žumpy. Opila a hladová. Závěr byl takový, že jsem nemohla ani do baráku, ani se mnou nikdo nechtěl bavit a spát ve stanu a hlad jsem měla stejně. Doteď ve svých 37 letech na to se spolužáky vzpomínáme, na ty naše telecí léta bez internetu a sociálních sítí.
0: Tak asi máme vítěze. Samozřejmě, jak bylo řečeno, pokud se chcete přidat i vy, máte nějaký takový příběh z vody anebo spojený s vodou, tak se stavte u nás na webu hitradio.cz, tam nám ho napište a tam taky najdete komplet detaily a podrobnosti, tak držíme palce.
2: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz.

0: Podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější Pneu.cz.
2: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
3: Vítejte v areálu Hippodrom Most. Místo, kde se snoubí sport a zábava s rodinnou pohodou. Hledáte top místo pro vaši svatbu, oslavu nebo firemní akci? Hippodrom Most nabízí nádherný prostor pro svatby, parkourové závody nebo fotbal golf. Děti si užijí na hřišti, zatímco vy můžete relaxovat na inline dráze. Novou sezónu otevíráme 1. dubna 2026. Těšíme se na vás. Hippodrom Most.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
0: On air.
5: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
7: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Penny Market dostal rekordní pokutu. Česká obchodní inspekce uložila řetězci maximální pokutu 5 milionů korun za opakované nesprávné určování slev u prodávaných výrobků. Sankce od plzeňské pobočky inspekce už nabyla právní moci. Představitelé obchodníka se nechali slyšet, že peníze uhradí. Nizozemsko poprvé provedlo eutanázii u dítěte mladšího 12 let. Stalo se tak minulý rok a poprvé v historii, trpělo totiž nevyléčitelnou nemocí. Případ se dostal na veřejnost až nyní po vyjádření tamní ministryně zdravotnictví. Od roku 2024 nizozemské zákony umožňují po souhlasu rodičů eutanázii i u dětí, pokud čelí nesnesitelnému a beznadějnému utrpení. Karlovarský festival oznámí hvězdy jubilejního 60. ročníku. Organizátoři Mezinárodního filmového festivalu dnes zveřejní jména dalších významných hostů. Festival se uskuteční od 3. do 11. července a nabídne přes 130 celovečerních filmů. V soutěžních sekcích se představí 37 snímků, z toho 15 filmových debutů. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Město Most se přidalo k výzvě za rychlotrať. Vedení Mostu se připojilo k dalším samosprávám v regionu a společně oslovilo ministerstvo dopravy s jasným postojem k budoucnosti vysokorychlostní železnice. Podporu vyjádřilo klíčovému spojení Praha Ústí nad Labem Drážďany, zároveň ale odmítlo ukončení příprav tratě z Kralup nad Vltavou do Mostu. Iniciativě se kromě Mostu přidali také zástupci Ústeckého kraje a měst Louny a Žatec. Na Ústecku bude dnes většinou polojasno, během dne bude přechodně i oblačno, odpoledne se výjimečně přidají i přeháňky a teploty 28 až 31 stupňů.
0: Máš chuť na 90ky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Vstal jsi. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
9: Krásné ránečko.
10: Hezký úterý. Snídaně
9: šampionů. 7 hodin, 2 minuty, s vámi vaše radní trojice a my jsme moc rádi, že jste tady.
10: Za chviličku se společně schladíme, vlítneme spolu do vody, do bazénu, do řeky.
9: Jako my?
10: Nebo do řeky radši ne, kam byste nevlezli, to si řekneme za chviličku.
9: Teď muzika Train Drive By, 7.02, hezké ráno.
0: Hit Radio North Music.

0: domů, na cestu do práce, všude, kde nás ladíte, jenom hity, 7 hodin, 6 minut, dobré ráno. Je vedro, to si nemusíme říkat a v tomhle vedru se lidi koupou už úplně všude, ale ruku na srdce, pamatujete si ty rybníky před 20-30 lety? Taková ta poctivá, neprůhledná hnědá voda, kde nebylo vidět na vlastní kolena, natož na dno.
1: Já si myslím, že někde takovýhle řeky jsou pořád, jo, vys třeba naše Vltava. Já jsem viděla hezký storíčko mojí kamarádky, která psala, je takový vedro, že lidi už lezou i do Vltavy. V dokumentu o Jiřím Suchém vypráví pan Suchý, jak složil pramínek vlasů na dece ve Žlutých lázních, když byl na rande, zatímco se jeho partnerka šla vykoupat. A citace, jo, kterou říká tehdy pan Suchý. Takže zatímco milostivá ladně plavala v těch bobcích, já jsem složil ten nejromantičtější šlágr. Tak jsem si na to vzpomněla. A to je fakt.
0: No tak zajímalo by mě, jak to máte vy. Vlezli byste do rybníka nebo do řeky?
1: Hele, do rybníka úplně s klidem, třeba za mě. Hmm. Ale a řeka vlastně taky, jo, horský řeky někde tam a potůčky a to, ale do té Vltavy prostě, já nevím.
0: To, tak to máme naopak, já teda spíš bych vlez teda do řeky, než do nějakého jako rybníka teda, za mě.
1: Já jsem taky řekla, že řeky taky, ale kromě no. Vltavy tady, kde, která prostě vím, co tam všechno je, no.
0: No takhle, já teda osobně nemám problém s tím, jak ta voda vypadá, to mi je docela jedno, ale spíš s tím, že nevím, co v té vodě plave, jo.
1: No tak to myslím.
0: A to je ten důvod, proč teda přírodní vody ne, jo, protože jakmile se o tebe otře nějaký kapr, tak to je prostě konečná. Jo. Já teda nejdivnější věc, kterou jsem zažil při koupání v rybníce, když jsem šel od břehu směrem do středu po kamenném dnu, tak to se změnilo ve studený mazlavý bahno. Jo. A si to představ, jak ti to prostě takhle protejká mezi těma prstama. Jo. Tak to bylo fakt divný. Jo. Takže, ale myslím si, že v dnešním počasí vlastně jako není důvod ohrnovat nos na tak jakoukoliv vodou.
1: Berem cokoliv. A co vy? Koupete se v řekách nebo nějakých přírodních koupalištích, jakože jasně, asi je jasný, čemu dáme všichni přednost, ale vlezli byste třeba do té Vltavy.
0: A nebo upřednostňujete normálně tyrkysovou vodu vychlorovanou, jo? Dejte nám vědět, budeme rádi, když nám to nahrajete jako hlasovku přes WhatsApp na 777-937-777 a pokud se vám nechce nahrávat hlasovka, pošlete nám to jako zprávu na stejné číslo. Teď k vám posíláme další muziku DJO, End of Beginning na Hit Radio v 7:08.

0: and I'll write your name. Taylor Swift na Hit Rádiu přesně ve 7:15. A my se ptáme, vlezli byste do rybníka nebo vlezli byste do řeky, anebo máte rádi ten tyrkis bazén hezky tam, kde vidíte na dno?
1: Péťa nám napsala, milé rádio, do Vltavy bych nevlezla, ale do Orlice třeba už ano, tam jsme se koupali jako malí, sice řeka je studenější než rybník, ale je čistší. Jinak nám to je asi jedno, jestli to je chlor nebo přírodní koupání, hlavně, že se ochladíme.
0: Dobré ráno, od té doby, co rybařím, tak ani do řeky a už vůbec ne do rybníka, takže doma pěkně tyrkis a musím vidět až na dno. Ano, s tím souhlasím.
1: Vzhledem k tomu, že vím, co v těch neupravených vodách je, vše za možné smrtící bakterie, tak jedině řádně chlorovanou vodu, taky nám někdo napsal. Mm-hmm.
0: Taky píše Janča, dobré ráno, do bazénu jako alergik spíš ne, do stojatého rybníka ani s mykem, takže nejradši do čisté řeky anebo do biotopu.
1: Mm-hmm. Eva, do Vltavy bych nevlezla, koupu se třeba na Stvořidlech v řece Sázavě a bez problémů.
0: Tak ono taky záleží, my jsme se bavili o té Vltavě, kam do Vltavy. Třeba takový slapy jsou za mě jako v pohodě, ale asi se nepůjdeš koupat tady pod Karlův most, že?
1: A tak jsem to i v minulém vstupu myslela, já na slapy jezdím běžně, ale tady v Praze bych do toho nešla.
0: A koupíš se celá, anebo jenom nohu takhle?
1: Celá samozřejmě.
0: Taky tady máme další zprávu od Evy. Pěkné ránko, já plovárny nemám ráda, hlava na hlavě. Mám ráda lomy, kde si nerušeně plavete. Občas nějaký človíček a nejlepší, když vedle vás plave kačena s houfem kačátek. Za mě je tohle nejlepší koupání. Jak vás poslouchám, tak mě začíná být čím dál větší teplo a jako i hned bych si vlez do vody. Proč tady nemáme nějaký labor, co?
1: A ty lomy jsou opravdu jako skvělý a máme jich v Česku spoustu, takže se můžete podívat do nějakého vyrazit, když nebudete vědět kam.
0: Taky tady máme hlasovku od Koudyho.
2: Zdravím, ranní trojku, ahoj posluchači. No tak za mě problém není vlít do čehokoliv. V lednu koupačka v Úpě u nás tady v Sudotnově a v tomhle teple pěkný bahňák, rybník peklo, nevadí, osvěží. Mějte se, čau, Koudy.
1: Ale
0: to je slovo chlapa. Ještě tady máme hlasovku třeba od Káti.
3: Ahoj, tak já jsem teda opravdu velká cítě a do žádného brčelníku bych nevlezla. A to už roky, možná jako malá mě to nevadilo, ale teď už opravdu jenom voda v bazénu. Jo, prostě nesnáším ani rybníky, ani prostě přehrady, máme tady hnedka dvě. Prostě se v nich nekoupu. Beru si prostě rozprašovač a prostě se tam stříkám a opaluju. A se všichni koupou, nikoho neomezuju, ale teda tohle určitě ne už, no. Ale tak prostě každého samozřejmě věc a chápu, že prostě v tomhle vedru skočí kde kdo do čehokoliv.
1: Děkujeme za hlasovky, děkujeme za zprávy, přesně vlastně, ať si každý dělá, co chce, hlavně ať vám je příjemně v tom horku.
0: Takhle vycitlivky, jo? Nevím, jestli jste to slyšeli, jestli se to k vám dostalo. V neděli 40 stupňů, jo? Takže si myslím, že nám bude jako úplně jedno, do jaký špinavý kaluže vlezem. Neil Diamond, Two Friends, Sweet Caroline na Hit Radio, chvíli po 7:45. Pojďme na to, šampioni, hezké ráno.

0: Moc dobře víme, že nás máte s sebou i na cestách. Zdravíme vás do aut, autobusů, kamionů, prostě do všeho, co má volant. Neil Diamond, Two Friends, Sweet Caroline. Tohle je Hit Radio v 7.21. No a jak to na silnicích vypadá? Řekneme za chvíli, bude aktuální doprava. Hezké ráno.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x půl litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
4: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
5: Chomutov ožívá. Zažijte kulturní léto v kulisách historického centra plného hudby, umění a setkávání. 27. června si užijte v Chomutově Kino pod hvězdami. Sobotní filmový večer pod čirým nebem. Centrum žije. Pojďte si ho užít s námi. Více na visit.chomutov.cz.
6: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
7: Vinetu!
6: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
8: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
10: 178 tisíc korun dolů. Volkswagen Caddy teď skladem v Autonord. Víc asi vědět nepotřebujete. Snad jen, že je to limitovaná nabídka. Autonord. 5 měst na sever od Prahy. Jsme na začátku vašich cest. www.autonord.cz.
11: Taky nechcete končit léto větou.
12: To zase nějak uteklo, viď?
11: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
13: Mami, ten Superland byl boží.
14: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
15: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
16: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
17: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
18: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
17: Romantika.
18: Sportáky.
17: Zábava pro děti a mnohem víc.
18: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
19: Firma na zážitky.
17: CZ.
20: FK Viagem Ústí nad Labem hledá nové fotbalové talenty. Do nejmladších kategorií přijímá kluky i holky narozené v letech 2018 až 22. Novinkou od léta bude také dívčí přípravka pro všechna děvčata ročníku 2015 a mladší. Přidejte se k modrobílé rodině a objevte radost z fotbalu i sportu. Více informací najdete na webu fkviagemustí.cz.
21: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
22: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
21: A dárek je váš, tak ušetřete s
23: tisku levně.cz.
24: Náplně hned.

0: nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nehoda se došetřuje na Liberecku, opatrně ve Stráži nad Nisou v Londýnské ulici. Policie tam vyjela k nehodě osobního auta se srnkou. Místem kolize s opatrností projedete.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.

I tento hit od Mirai na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je.

0: Tohle je Eva Farda Miraj na Hit Rádiu 7.32. Dobré ráno, pojďme na ranní update.
1: Ranní update.
2: Autismus už dávno není považován za vzácnou diagnózu. Podle odhadů mají v Česku poruchu autistického spektra až 2% lidí, což souvisí hlavně s lepší diagnostikou a širším povědomím. U chlapců je autismus 3x častější než u dívek. Dostatek spánku, malé pauzy nebo pravidelný pohyb, to jsou rady odborníků na boj proti stresovému hormonu kortizolu. Jeho chronicky vysoká hladina se projevuje únavou, poruchami spánku, problémy se soustředěním, chutí na sladké a ukládáním tuku. Telefony, foťáky nebo šicí stroje, naše půdy mohou být pokladnicí sběratelských kousků, které mají hodnotu i několik desítek tisíc korun. Tak až budete příště vyhazovat staré harampádí, nejdřív se podívejte na internet, jestli doma nemáte cenný poklad.
0: Já si myslím, že starý harampádí i v případě songu je teda jako opravdu cenný poklad. Máme tady něco, co bychom si mohli zahrát. Everybody, Backstreet Boys, co vy na to?
2: To nestárne.
0: To nestárne, ale hlavně jdete hrát vy, je tady rychlá pětka. Celý tento týden vyhráváte chytré hodinky Garmin, dnes konkrétně Garmin Vivo Active 6 za 7,5 tisíc. Jsou to chytré hodinky pro aktivní teenagery. Stylovky vydrží až 11 dní na jedno nabití a zvládnou sledovat sport, spánek i regeneraci. Tak pokud byste chtěli vyhrát, napište nám, chci soutěžit na 777 937 777.

0: tučná 90 Backstreet Boys na Hit Radio v 7.37. Pojďme soutěžit. Rychlá pětka. Celý tento týden rozdáváme chytré hodinky Garmin. Dnes Garmin Vivo Active 6 za 7 500 korun.
1: Značka Garmin patří mezi nejoblíbenější výrobce chytrých hodinek. Dělá modely jak pro děti, tak pro sportovce, tak pro dobrodruhy, profíky, prostě pro všechny a každý si u nich může vybrat.
0: No a kdo je možná vyhraje, bude Tomáš. Tome, hezké ráno.
2: Hezké ráno všem.
0: Hezké ráno. Ty jsi nám napsal, jsem blbý jak Tágo, chci mít aspoň chytré hodinky, chci soutěžit.
2: Přesně.
0: No tak, Tome, tak jdeme to zkusit.
3: Otázka první. Pět vteřin na odpověď.
1: Kolik barev má klasický semafor pro auta?
2: Tři.
0: Bez váhání, pojďme dál.
3: Otázka druhá. Čtyři vteřiny na odpověď.
0: Jaká zemědělská plodina se používá k výrobě hranolku?
2: Brambory?
0: Ano.
3: Otázka třetí. Tři vteřiny na odpověď.
1: Jak se jmenuje parťák Asterixe?
2: Obelix?
0: Ani jsem to nestihl pustit. Tomáši.
3: Otázka čtvrtá. Dvě vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, který smysl používáme při poslechu rádia?
2: No sluch, samozřejmě.
0: No samozřejmě. A pojďme na poslední otázku.
1: Začalo už léto?
2: No ještě ne, ale teplotně ano.
0: Ještě jednou se ptáme, Tomáši, začalo léto?
2: Ano.
0: Ano. Začalo léto. Tome, ty nebudeš blbý jak Tágo.
2: No, tak já nevím, no, tak na půl asi, jo, když nevím.
1: Léto začalo v neděli, ale je takový horko, že chápeme, že se ti to vykouřilo z hlavy.
0: No, jasně.
2: Tak... Je to, tak to bude ten důvod, no. Jasně.
0: Tome, hodinky v hodnotě 7 500 letí do Frýdku Místku k tobě.
2: Super, děkuji moc, děkuji.
1: Gratulujeme.
0: Není zač, Tome, co tě dneska chystá, čeká ještě, co?
2: No, dneska práce a pak už volno, bowling mám v plánu večer, takže v klidečku.
0: Hezký, tak si to moc užij, zvládni dnešek a zase někdy ozve. Měj se, Tome, ahoj.
2: Děkuji moc, ahoj.
1: Ahoj.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit.

0: tohle jsou songy ke všemu, co děláte. Imagine Dragons na Hit Radio chvíli před 7:45. Dobré ránko.
1: Když je venku 35 stupňů ve stínu, tak člověk už udělá naprosto cokoliv pro trošku pohodlí. A ten nejteplejší týden v roce pokračuje opravdu napříč celou Evropou a vedra už všude nutí lidi k šílenostem a nějakým kreativním řešením. Jo. Třeba ve Francii, tam přišli řidiči tramvají a řidiči autobusů do práce v sukních, jo? Protože šortky mají zakázaný, ale sukně ten předpis nezakazuje, tak se tam vyskytli v sukních.
0: Já to chápu vlastně.
1: Já to chápu, nevím, jestli bych to pochopila, kdybyste tak přišli vy dva. Jakože to by je třeba velký horko, představím si tě tady v sukni teďka.
0: Mám to brát jako sásku, jo? Jakože teda zítra bychom, Davide, no tak musíš
2: to
0: od Evy sehnat. Na to nemám, jo?
1: Ježíš, tak ale, hele, tak a to začíná se mi to líbit vlastně.
0: Mně se to jako moc nelíbí, ale vlastně, když si představím, jak mi tady fouká ten větrák takhle jako po tu sukni, tak to je docela jako dobrá představa, jo. Takže zítra v sukni, jo. Aspoň na chvilku. Přijdeš v sukni na vide?
2: Já ne.
0: Tak to seš teda srap.
2: A ty?
0: Já klidně.
1: Počkej, vsázíme se teda?
0: Já klidně. No dobře, tak vezmu si sukni nějakou.
1: A nějakou zítra. Minisukni možná.
0: Minisukni, no to je blbý, no. Ono musí mít aspoň po kolena.
1: Dobře, tak se zítra těšíme a vy se s tím horkem taky nějak vypořádejte. Možná je to tip pro vás.
0: Nicméně,
1: do kanceláře.
0: Ty jsi mě připomněla, já takhle jednou přišel do práce, kde byl dress code skoro smoking v kraťasech. Člověče, jo.
1: Smoking?
0: No, jakoby, ne, dress code byl jakože prostě skoro oblek jako smoking, jo, až jo. Takhle, jo. No a řešilo se to v celé firmě, jak to, že Knape přišel v kraťasech. Jo, obrovský halo a teďka maily, zákaz a tak dále. A co se stalo? Po týdnu přišel kolega, vrátil se zdovolený kolega, který neměl tušení, co se tam stalo, jo. A hádejte, v čem přišel. Přišel v kraťasech, v žabkách a zrovna ten den přijelo vedení z Německa, jo. Takže yeah. Jako obrovská provokace, jo. Ale tak jako venku bylo dost podobně jako teďka, no, tak prostě nechci se v tom pařit. Takže zítra v sukni, jo, Davide, přijdeme. Tak jo, David s tím souhlasí, perfektní práce.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
4: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu, nebo občerstvení na svatbu, nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě, až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz.
5: Kdo nemá rád nesnesitelné horko, měl by se včas vybavit vhodným ventilátorem anebo pořídit rovnou klimatizaci. V odborných centrech Bauhaus máme obojí a od každého dostatečný výběr. Vysoké teploty vás tak nechají chladnými, a to doslova. Bauhaus, když
6: se to má podařit. Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomysl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
7: A zásilka z datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu, rychlostí blesku.
8: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
10: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
11: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
12: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
13: Máte rádi dobré jídlo a skvělou atmosféru? Pak si nenechte ujít nový Street Food Festival v Bílině. V sobotu 27. června se Mírové náměstí promění v ráj chutí z celého světa. Přijďte ochutnat originální speciality, setkat se s přáteli a užít si den plný vůní, chutí a zábavy. Chybět nebude ani hudební a doprovodný program pro celou rodinu. Street Food Festival Bílina 27. června na Mírovém náměstí.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. K nehodě vyjela policie na dálnici D10, stala se na kilometru 8 ve směru na Prahu, kde se srazila dvě osobní vozidla. Levý jízdní pruh je dočasně úplně neprůjezdný.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: Tohle je Pink a tohle je úterní Hit Radio 7.54.
1: Představte si, že jednou nepřijdete třeba na kontrolu v práci a dostanete zákaz vykonávat svý povolání rovnou na 4 roky. Přesně něco takového teďka řeší vlastně tenisový svět, kdy vítězka Wimbledonu Markéta Vondroušová odmítla pozdě večer dopingovou kontrolu a opravdu na 4 roky má šrumec.
0: Počkej, takže ona odmítla kontrolu a teďka jí teda na 4 roky zakážou hrát tenis.
1: Ano.
0: A tak to má nějaký pravidla, ne? Tak asi nemůžeš odmítnout kontrolu, nebo?
2: Jak no, tak neměl bys.
0: Jasně.
2: A je to striktní v tom, že pokud tu kontrolu odmítneš podstoupit, tak to berou jako kdyby byl výsledek pozitivní.
0: Aha.
2: Což potom vyústilo v ten 4letý dlouhý trest. A ještě přečtu tady článek. Česká tenistka argumentovala tím, že německá kontrolka neprokázala svoji totožnost a že její příchod po 8 hodině večer u ní spustil akutní stresovou reakci. Zmínila také obavy o svou bezpečnost.
0: No tak to jo.
1: Jako ať už jsou ty pravidla jakýkoliv, tak mě ale fascinuje, jakou zodpovědnost mají vždycky ty sportovci, jakou jako nesou tyhle ty vrcholoví a co všechno se vám vlastně může přihodit, jo? Protože 4 roky v kariéře profesionálního sportovce, to je extrémně dlouhá doba.
0: No tak držíme palce možná pro nějaké odvolání, nicméně dokážete si představit, že byste se po 4 letech nucený pauzy vrátili k tomu, co jste dělali předtím? Jo, u vás v práci, vy, kdo nás posloucháte, nebo u nás tady, jak by to vypadalo, kdybychom 4 roky nevysílali, jo, jak by to vypadalo?
3: A co je tohle? Tohle funguje, tohle taky nefunguje, hele, počkej.
1: A je to!
0: A je to! Hele, Míša, Jasmina, David po 4 letech zpátky v práci, Alibi na Hit Radio 7.55. Dobré ráno, šampioni.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Všude dobře, domo nejlíp. Ledově ledová cíšť nebo točená zmrzlina. I u vás doma se Slushymakerem Domo. Trendy přichází. Buď u toho, co je domo, to se počítá.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Jezdí ve vlastním stylu s novým Seat Arona. Kompaktní SUV s výrazným designem, vylepšenými full LED světlomety a interiérem, který tě pohltí. Do města i za dobrodružstvím. Seat Arona. Každá ulice je příležitost. Každá zatáčka, nový zážitek.
4: Autonord. Váš autorizovaný prodejce vozů Seat. www.autonord.cz.
5: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
6: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
7: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal. V bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
0: On air.
8: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Návrat iránské ropy na trh bude pomalý, ceny pohonných hmot proto podle analytiků neklesnou hned. Dohoda mezi USA a Íránem umožní Teheránu znovu vyvážet ropu na světové trhy, návrat těžby ale podle analytiků potrvá měsíce. Ropný trh sice po oznámení dohody prudce zlevnil, dodávky z Perského zálivu se ale obnovují jen postupně. Problémem jsou nedostatek tankerů, poškozená infrastruktura i nejistota, zda příměří vydrží. Extrémní počasí si nejspíš vyžádalo další lidské životy. Dvě malé děti ve věku 2 a 4 let byly nalezeny mrtvé v rodinném autě na jihovýchodě Francie. Podle vyšetřovatelů je hlavní verzí úmrtí extrémní horko, v zemi teploty dosahovaly až 43 stupňů Celsia. Francie kvůli vlně veder poprvé vyhlásila nejvyšší stupeň varování pro polovinu území. Meteorologové upozorňují, že současná situace může připomínat ničivé vedro z roku 2003. Hororovou situaci mají za sebou záchranáři ve Vysokém Mýtě, čelili útoku při ošetřování zraněné ženy. Její partner po uložení pacientky do sanitky začal agresivně mlátit baseballovou pálkou do vozidla, hlavně do oken. Rozbité sklo zranilo členy posádky, na místo proto museli dorazit další záchranáři i policisté, kteří agresora zadrželi. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Chomutov chce vyčlenit 4 miliony korun, kterými se chystá motivovat lékaře k ordinování na území města a podobný příspěvek na vízejí například Louny. Ústecký kraj se potýká s nedostatkem lékařů, často jsou už v důchodovém věku a náhrada za ně chybí. Dotační titul by se měl otevřít od 1. srpna. Návrh ale ještě musí schválit radní. Ve městě chybí hlavně obvodní lékaři, pediatři, dětští psychiatři a psychologové a také kožní lékař. Praktičtí lékaři by mohli získat až 700 tisíc korun. Na severu Čech bude dnes polojasno, během dne se ale bude zatahovat, teploty 28 až 31 stupňů.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
11: Dobré ráno, šampione.
12: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak,
13: jsme tady pro tebe.
12: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
14: Ahoj, dobré ráno.
11: Ahoj, ahoj.
15: Snídaně šampionů.
11: Zůstaňte s náma, za chviličku se podíváme k vašim sousedům, na jejich hádky, na jejich usmířování se, prostě na všechno, přičem je možná špehujete.
14: Tak nechoďte daleko od rádia, my vám pustíme další skvělý songy, Wanted Walks Like Rihanna, tak pojďme na to, hezké ráno.
0: Hit Radio Nord Music.

0: na Hit Radio 8.06 a pojďte se přiznat. Kdo z vás za poslední dobu na chodbě zpomalil krok, protože se u sousedu rozjela pravá Itálie? Podle průzkumu totiž třetina Čechů pravidelně a cíleně sleduje své sousedy. Nejradši máme prý hádky, intimní chvilky, a přičemž hlavní pozorovatelny slouží balkony, okna, stoupačky v koupelně a taky kukátka. Takovými jsme, takže třetina Čechů jsou šmíráci, to říká poslední průzkum.
1: Ze svých zkušeností, když jsem bydlela ještě v jiném bytě, tak tam jsem slyšela vždycky právě ty intimní chvilky jakýsi, jo. Ale tady, kde bydlím teďka, tak tam máme rodinu s dětma, malýma dětma, asi 4 nebo 3, a tam slyším přes koupelnu pořád jenom hádky naopak.
0: Tak pozor, já to mám ještě teda oštokovejš vyhnaný, jo. Já nejenom, že to slyším, já to, Jasmin, já to i vidím.
1: Fakt, jo.
0: Fakt. Sousedě přes ulici, nebudu říkat, kde bydlím radši, ale prostě občas tam něco proběhne. Jo. A jako ne, že bych jako šmíroval, ale tak prostě, když třeba jsem v noci napít nebo tak, když kolem okna teďka,
1: podíváš
0: a oni mají rozsvíceno prostě, a jelikož jsou opatro níž, tak prostě tam něco děje a říkám si, tohle neznám.
1: Ale je fakt, že já jsem taky takový viděla vlastně v nahrávacím studiu, kde přes ulici byla nějaká budova, kde se točily jakýsi filmy, jo, naproti tomu nahrávacímu studiu. Takže my vždycky, když jsme nahrávali nějaký songy v tom tehdejším studiu, tak jsme viděli opravdu to natáčení, jak probíhalo. A to se přiznám, to jsme se jako podívali.
0: Tak to jsme připomněla, to nemusíme chodit úplně daleko. Představte si, jak vypadá naše studio. Jsme v 5. patře, máme tady dohromady kolem dokola asi 8 oken a tady vlastně naproti, já nevím, co to je, nějaký Airbnb nebo něco, a dějou se tam různé věci, jo. Takže my je vidíme, a jelikož máme nějaký zrcadlový okna, oni nevidí nás, jo, takže my jsme taky jako svědky různých věcí, a to ani není ošmírování, to je prostě, že tady stojíte a jako nejde to přehlídnout, jo. Takže by nás zajímalo, co nejbizarnějšího nebo nejvtipnějšího jste třeba kdy přes zeď nebo přes stoupačky u sousedů vyslechli, nebo co jste viděli, jo. Takhle myslete na to, že jsme pořád rádio a že je brzo ráno, jo. Tak pojďte nám to nahrát jako hlasovku přes WhatsApp na 777-937-777 a nebo nám to napište jako zprávu. A mě by zajímalo, jestli třeba u Davidu je něco vůbec takového. David se nevyjádřil. Jestli jste někdy třeba slyšel něco od sousedů nebo viděl.
2: My máme strašně silné stěny, naštěstí, takže my žijeme v takové izolaci a je mi to popravdě docela příjemný.
0: Jo, takže od vás není nic slyšet ven.
2: Ne.
0: Tak dejte nám vědět.
2: A už se dlouho nic zajímavého nestalo, jestli se ptáš.
0: No tak ono je vedro, ono to úplně teďka, že jo, tak víme. Tak, Jamelo je superstar, další songy pro vás a za chvíli se vrátíme k vašim bizarním historkám.

0: Linkin Park, Hit Radio, 8:45. Krásné úterní ráno. Třetina Čechů jsou šmíráci. To říká průzkum, cíleně sledujeme sousedy během intimních chvilek. Taky milujeme hádky a používáme k tomu kukátka, stoupačky, balkony, okna, prostě všechna místa, kde se dá dobře slyšet anebo vidět.
1: Ptali jsme se, jak jste a koho šmírovali vy, přičem, tak Eva píše, při milování říká sousedka milencovi. Ty kokce, on přišel dřív. No jo, na chodbě už šli slyšet klíče pana souseda. Co se dělo pak, už nemusím vyprávět, vzhledem k 7. patru to oknem nešlo.
0: Hezký, myslím si, že do smíchu nebylo 3 lidem, zbytku domu ano, bylo do smíchu. Taky píše Romča, ahoj, kukátko ve dveřích, no tak to je jasná věc na šmírování a hlavně, když potřebuješ zjistit, kdo je ten nový soused. Hezký den přeji.
1: Já se přiznám, že kukátko používám ve chvíli, kdy se nechci setkat u výtahu a slyším, že se tam něco děje a já nechci jít společně, protože máme fakt pidi výtah, tak vždycky koukám, šmíruju a když tam nikdo není, tak teda jdu.
0: Taky tady máme hlasovku od Lucie.
2: Ahoj šampioni, tady Lucie. Tak my když jsme bydleli ještě v bytě, tak nad náma byli takový nahouchlí sousedi a použil přes stoupačky. Bylo všechno slyšet a jednou tam ten starší pán seděl na záchodě asi a volal na přes celý byt, volal Hano. A tak se to opakovalo asi 10krát za sebou a pak říkal Hano, no co, přines mi to ale děk. Ale bylo to fakt vtipný. Já jsem se ze zdola tak smála, že to určitě nahoře museli přes stoupačky slyšet. No a tak to je asi ten nejslušnější příběh, který teďka ráno můžu říct. Tak se mějte hezky, papa.
1: Halo, přines mi tohle ťák, to je boží.
0: Geniální, geniální. Takhle my víme, že těch příběhů samozřejmě máte spoustu, akorát, že se úplně jako nedají publikovat, jo. A máme tady taky hlasovku od Tomáše. Ahoj, tady Tomáš.
3: Ahoj, tady Tomáš. To se takhle stalo asi cca před 15 lety. To jsme takhle opravovali kdysi střechu s klukama. No a bylo tak 12 hodin odpoledne, bylo docela vedro a naproti v baráku, který byl vyšší než ten barák, co jsme opravili tu střechu, se najednou otevřelo okno, kde byl chlap a ženská, on jí tam takhle jako šlehnul přes ten parapet, jo, a jak se říká to a to a to, a pak si nás nakonec všimli, tak nezmizeli dovnitř. To bylo docela vtipný, no. Takový zpestření práce. Tak skvěle. Zatím, čau.
1: Mě skvěle. Na tom baví, jak vlastně i vás vrátíme do vzpomínek a vy se takhle sami nad tím hezky pobavíte. To je strašně sympatický.
0: Já si myslím tady u těch hádek, jo, že prostě nejlepší soused je ten, co se hádá nahlas a pořádně artikuluje. Jo. Prostě chceš tomu přes ty zdi rozumět. Nicméně, pokud jste mezi třetinou Čechů, kteří rádi šmírují, no tak vy jste to vyhráli. Vy máte normálně Netflix zadarmo. Jelen, jediný, co chce na Hit Rádiu. Pojďme na to. Víš,

0: Jelen, jediný, co chci, 8 hodin 22 minut, posloucháte Hit Radio, tohle je úterní snídaně šampionu. Vy nás bavíte, nám tady pořád chodí zprávy od vás na téma šmírování, protože jsme se bavili o tom, připomeneme pro vás, kdo jste se připojil až teď, že třetina Čechů ráda šmíruje své sousedy, jo. Tak přišla třeba zpráva ještě od Anety, ahoj, k tématu šmírování, šmírují sousedy, abych věděla, jestli nešmírují oni mě. No ale co nás teda jako hodně pobavilo, musíme to trošku vycenzurovat, jo, píše David z Brna. Ránko, týme, já nedávno, jak jsem seděl na dvoře, tak slyším odvedle od starší paní sousedky. Zase tady byly ty kočky, jednou, no, druhý, no, já už jim ustřelím psal.
1: To je skvělý, Dave.
0: To je dokonalý. Tak děkujeme za všechny vaše zprávy, za všechny vaše šmírovací historky. My vám na oplátku, vám všem doladíte. Za malou chvíli pošleme další parádní songy. Tohle, Alvaro Soler, Sofia. No a přihodíme i aktuální dopravu, ať víte, jak to v úterý ráno jezdí. Tak hezké ránko, šampioni.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
3: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v Zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Milovníci kávy, pozor! Café Baskucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Baskucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
5: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky. Bauhaus, když
6: se to má podařit. Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví z Pomyšl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online.

0: teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
4: Klikni! Co frčí tohle léto?
5: Ravensburger karetní hry. Minimum pravidel, maximum zábavy.
4: Ideální na prázdniny.
5: Doma, venku, na dovče.
4: Beru!
5: Když hry, tak Mironet.
6: Hit Radio. Na vodě není signál, není klid, ale je tam život. A přesně ten si letos zasloužíš. A tví děti taky. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na dovolenou na vodě a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
7: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
6: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Opatrně v Děčíně. Nehoda dvou osobních aut se teď řeší v Klostermanově ulici. No a pozor si, dávejte taky na Českolipsku ve Stráži Potralském, kde se pracuje v Revoluční ulici.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.

0: Sofia. Tohle voní letem. Alvaro Soler, Sofia na Hit Radio 8.31.
1: Ranní update.
2: Před 10 lety Britové rozhodli o odchodu z Evropské unie. Referendum z 23. června 2016 mělo podle tehdejšího premiéra Davida Camerona jednou provždy uzavřít debatu o vztahu země k EU. Po několikaletém vyjednávání Spojené království v roce 2020 unii skutečně opustilo, dnes ale řada Britů hodnotí Brexit spíš negativně. Po 30 letech by mohla z Everestu zmizet jedna z jeho ikon. Indické úřady plánují snést tělo horolezce přezdívaného Green Boots, které leží v takzvané zóně smrti. Mužova totožnost přitom stále není jistá. Dlouho se věřilo, že jde o indického horolezce. Nové dokumenty ale naznačují, že by mohlo jít o jeho kolegu. Generace Z zažívá nečekaný platový náskok. Lidé narození na konci 90. let si ve 24 letech vydělávali v reálném vyjádření asi o 12% více než mileniálové ve stejném věku. Ti doplatili hlavně na start kariéry během finanční krize v roce 2008 a následnou stagnaci mest.
0: Počkej, generace Z, když se jí moc nechce pracovat, tak jak to nějak nevychází? Ne?
2: I takové zprávy jsme tady měli, ale pokud už pracují, tak se mají líp než mileniálové ve stejném věku.
0: No, myslím, že jsme se narodili v blbém věku. Kde máme toho Xindla X?
2: Nebo no?
0: Tohle? To je předělaný Xindl X. To je Country House X. Blur X na Hit Radio 8.33. Dobré ránko.

0: Tohle je Tom Odell. Tohle je taky úterní hit rádio. A snídaně šampionů Michal, Jasmina, David. To jsme my tři, dobré ráno.
1: Určitě už se vám někdy stala ta situace, že na svém mobilním telefonu posloucháte svůj oblíbený song, svůj oblíbený hity a písničky, když zrovna neladíte nás samozřejmě, a něco vás v tu chvíli vyruší, jo, z toho poslechu, jo, nějaká mobilní aplikace, ať už Instagram, e-mail, nějaký hovor, tak aby se tohleto nedělo, tak právě proto generace Z teďka vytahuje ze šuplíku starý iPody, kde máš jenom tu hudbu.
0: To jsou chuděry. Jsou chuděry, že vlastně jsou odkázaní na tyhle starý zařízení, nebo že si to musí kupovat někde na bazarech, tady ty iPody. To bylo rok kolik? 2000, 2005, něco takového. A proč říkám chuděry? Jo? Protože kdyby klasický telefony měly třeba režim nerušit nebo režim letadlo, tak by se to vlastně všechno vyřešilo. No škoda, že to nemá, no škoda, že to...

0: Já si myslím, že to je poza, teda promiň, jo.
1: Jako dobrý point, no.
0: Takhle, ať vy nás posloucháte na jakýmkoliv zařízení, v autě, na mobilu, v práci, hity, na ty se můžete spolehnout. Lady Gaga, Abrakadabra za malou chvíli a staví se i Dan Barta On My Head, Mazliku, hezké ranko.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
3: Teď můžeš mít Hit Radio Nord Music i v kapse. Máme nový Instagramový profil. Hit Radio podtržítko Nord Music. Hit Radio podtržítko Nord Music. Koukneš do zákulisí rádia, uvidíš nás při práci a potkáš nejlepší partu posluchačů. Skrz náš Instagramový profil tě navíc dostaneme i na nejlepší akce a koncerty na severu Čech. Tak si nás najdi, dej follow a buď připravený na ty nejlepší soutěže. Hit Radio podtržítko Nord Music, protože nejlepší věci se nedějí jenom ve vysílání, ale taky na našem novém Instagramu. Hit Radio podtržítko Nord Music.
4: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
5: Kdo nemá rád nesnesitelné horko, měl by se včas vybavit vhodným ventilátorem anebo pořídit rovnou klimatizaci. V odborných centrech Bauhaus máme obojí a od každého dostatečný výběr. Vysoké teploty vás tak nechají chladnými, a to doslova. Bauhaus, když
6: se to má podařit. Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
7: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
8: Dan Landa.
7: Mirá.
8: Rybičky.
7: Migové.
8: Jdeme na Hrady.
7: 8 hradů.
8: 8 víkendů.
7: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
8: Landa,
7: Harley,
8: Tomáš Klus,
7: Single X.
8: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
7: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola. Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
8: www.hrady.cz.

0: Kina www.levnězčiny.cz.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
3: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
2: A dárek je váš, tak ušetřete
4: Náplně hned.

0: Tohle jsou snowboardáci. Rok 2004, Dan Barta, On My Head, 8.52. Posloucháte Hit Radio, krásné ráno. Venku teče asfalt, my se pečeme ve vlastní šťávě, ale je tady pozor, zásadní zpráva, která se možná může snažit o to nás, vás, na malou chvíli schladit. Dnešek je totiž poslední den v roce, kdy je to blíž k minulým Vánocům, než k těm letošním. Tohle je matematický fakt, takže od zítřka už je to blíž k těm letošním.
1: Ty mi bláho.
0: Už jsou výzdoby? Už se to dá koupit, nebo jak to vypadá?
1: Kapříci
0: připluli. Kapříci připluli. No tak...
1: Tak nedáme si něco takového trošku jako vánočního?
0: Já jsem říkal, že to nepouštíš.
1: Ale tak...
0: Nedělej to. Jasmíno? Můžu to vypnout, prosím tě? Vypni to. Vypni to. Ne, počkej, hele, za tohle by na nás posluchači poslali komandu normálně.
1: Stará dobrá Mariah normálně.
0: To ne, 23.6. To ne.
1: Dobře, tak nic.
0: To ne můžem. Ale myslím si, že tohle můžem a že tohle můžete i vy. Kato a John, Turn the Lights Off. A to bude taky... poslední song úterní snídaní šampionů, tak my se vás ptáme, jste připraveni si užít poslední song úterní snídaně? Slyšíme ano, tak jdeme na to.

0: Lights Off. Tak my taky s dovolením zhasneme, ale samozřejmě muzika bude pokračovat na Hit Rádiu i po deváté. My se s vámi jdeme rozloučit, snídaně šampionů, ta úterní opravdu už končí.
1: Ale ta zítřejší bude opět od 6 do 9, tak se tady sejdeme a díky, že jste byli s náma.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Rádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
0: Opět vám přejeme, jak zvládnete dnešní den. Neupečte se a zítra ráno v 6.00. Ahoj.
1: Ahoj.
3: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Dobrá zpráva je, že tady teď momentálně nemáme žádnou bouračku. Pozor si dejte ale na výjezdu z Chomutova ve směru na Vary. U Nových Spořic budou v levém pruhu probíhat práce údržby a se zdržením v obou směrech musíme počítat i dnes na průjezdu Bílinou, kde se opravuje silnice mezi Kruháči. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
5: Dan Landa.
4: Mirá.
5: Rybičky.
4: Migové.
5: Jdeme na Hrady.
4: 8 hradů.
5: 8 víkendů.
4: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
5: Landa,
4: Harley,
5: Tomáš Klus,
4: Single X.
5: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
4: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa. Tohle není jen festival, to jsou hrady.
5: www.hrady.cz.
6: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
7: Klikni! Tady Míra z Mironetu a nesu ti letní pecku!
8: Co to je?
7: Minecraft Explorers od Ravensburgeru, karetní hra plná pokladů, zombí a zábavy!
8: Ideální na léto s kámošema.
7: Přesně! V Mironetu jen za 199 kaček!
8: Tak to beru!
7: Když hry, tak Mironet!
9: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
10: To jen se zeptej tatínka.
11: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
12: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: On air.
13: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
3: 9 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. V Čelákovicích u Prahy si všimli muže se střelnou zbraní směřujícího do místního učiliště. Na místě je zásahová jednotka. Ozbrojený muž ve špatném psychickém stavu se podle policie pohybuje v autě. Podle serveru iDnes učiliště vyklidili, dětem ani učitelům nehrozí žádné nebezpečí. Poslanci by dnes měli poslat do závěrečného schvalování návrh na rozšíření trestného činu neplacení výživného. Ve druhém čtení je i zrušení zákona, který obsahuje pravidla pro výběr kandidátů do orgánů státních a polostátních firem a novela o spotřebitelském úvěru. Poslanecká schůze začne odpoledne. Zastupitelé Ústeckého kraje schválili pronájem a následný prodej pozemků v průmyslové zóně Triangle developerské společnosti. Developer má zájem postavit v zóně nedaleko Žatce závod pro zatím utajeného investora. V továrně by mohlo najít práci 970 lidí. Investice je za téměř 9,5 miliardy korun.
2: Fotbalový servis.
14: Lionel Messi přepisuje fotbalovou historii. Argentinský útočník překonal na mistrovství světa brankami s pořadovými čísly 17 a 18 historický střelecký rekord Němce Miroslava Klózeho. Kapitán obhájců titulu, který zítra oslaví 39. narozeniny, rozhodl v Dallasu o vítězství nad Rakouskem 2-0 a navázal na hat-trick z úvodního utkání proti Alžírsku. Argentina dala na šampionátu ve dvou zápasech 5 gólů a všechny dal Messi. Čeští fotbalisté si pak naposledy před přesunem k závěrečnému třetímu utkání skupiny zatrénovali u Dallasu, kde mají během šampionátu základnu. Teď se přesunou do dějiště zápasu s Mexikem do tamní metropole. Zápas Česko-Mexiko se bude hrát ve čtvrtek ve 3 ráno našeho času.
3: Na severu Čech bude dnes dopoledne převážně polojasno, odpoledne až skoro jasno, k večeru se ještě více vyjasní a teploty 26 až 29, na horách do 24 stupňů Celsia a takhle má vypadat nejchladnější den tohoto týdne. Takový bude počasí, teď už Dan Rakacký a LSD bez L.
15: Bez Elka. Elko stále na prodlouženém víkendu, ale mám zprávy a dokonce i pustím zprávu. Pozdrav pro posluchače Hit Radio Nord Music, že se zítra vrátí. Elko, tedy Lucie samozřejmě. To byl Robert. Díky za to, že máme chladný den.
3: Prosím tě ještě a nevrátí se jako XXL, když se válela takovou dobu.
15: Ne, bude to L-ko jenom. Jsi vtipnej.
2: Hit Radio North Music.
15: No a samozřejmě to, že dneska máme pouze 29 stupňů Celsia, za chviličku rozeberu, protože mám pro vás tuto hodinu dvě zprávy. A co je dobré, obě dvě jsou dobré. Ano, je to tak. Jedna se týká počasí a ta druhá, která přijde za chvilku, se týká dopravy, konkrétně bíliny, která nás trápí. Tak se na to počkejte a tady už je Miley Cyrus a Dan Rakacký. Všem přeje krásné úterý.

Tohle to byl prezident všech plešatých mužů na světě, Pitbull, Back in Time, s vámi Hitrádu Nord Music, Dan přeje krásný úterý, krásný dopoledne 9.13 a slíbil jsem dobré zprávy, pojďme na ně. Je tady první várka dobrých zpráv, mám dvě dobré zprávy z Bíliny. Víme, že nás aktuálně trápí všechny řidiče, aktuální oprava silnice 1/13. První dva dny to byl veliký horor a ta první dobrá zpráva je ta, že po ránu ten průjezd není až tak hrozný, jak se možná mohlo na začátku zdát. Já to mám vyzkoušený, dneska jsem tam měl, protože když vyjíždím z Jirkova do Ústí nad Labem, tak si dám navigaci, která mi poradí. Včera mě hodila přes most a objížďkou přes Braňany, ale dneska mě ta navigace nechala jet pořád rovně a říkám si, co mě v Bílině čeká, tak to vyzkouším, abych vám potom řekl, jaký to je. Tak přijel jsem před Bílinu a zdržení pro mě bylo 8 minut, vlastně na třetí zelenou už jsem jel. Jenom dodám, že tam provoz řídí semafory, protože se tam jezdí jednosměrně, tento teď, jak se opravuje. Takže 8 minut zpoždění a z druhé strany vlastně směrem na most, tam nestálo skoro ani jedno auto. A to jsem měl mezi 7. a 8. Tak mě to překvapilo a říkám, no, zase to není tak hrozný, je to celkem v pohodě. Pokud byste sami chtěli vědět, jak to aktuálně s Bílinou vypadá, tak existuje stránka, která mapuje aktuální provoz a je to online okamžitě, je to doprava.bílina.cz, tam se podíváte. A když se podívám teď, tak aktuálně průjezd Bílinou je zdržení 6 minut, což si myslím, oproti těm hodinovým frontám včera je naprosto láčes. Je jasný, že během dne se to asi změní, že třeba až bude špička odpoledne, tak to naroste a je lepší se Bílině vyhnout, ale teď jsem byl překvapený, jak to po ránu takhle krásně jede. A teď druhá zpráva dobrá, protože jsem včera říkal, že tato uzavírka nebo tato komplikace bude trvat až do 31. července, to znamená ještě něco přes měsíc, tak ta zpráva zní tak, že to je vlastně termín ještě, kde jsou nějaký dny navíc, protože kdyby náhodou byly nějaké komplikace, tak aby se neříkalo, je, oni to nestihli zase řekli tak a tak. Takže když se všechno povede jak má, tak je docela možný, že ta uzavírka, to omezení skončí o nějaký den dřív, což je taky dobrá zpráva, tak to už se dá vydržet. A vlastně můžu přidat ještě dobrou zprávu. Mám zaručený návod na to, jak Bílinou projet bez držení. Úplně v pohodě. To jsem vyčet z grafu právě na stránce doprava.bílina.cz. Tam je graf vytíženosti průjezdu Bílinou. Tak když pojedete v půlnoci, tak to projedete, ani se nezastavíte.

0: vámi Hitrádu Nord Music. Za námi Sebastian, který zpíval o tom, jaký by to bylo, kdyby slunce tehda zapadlo dřív. Písnička Doufa Líc. A ono se to už děje, přátelé, protože v neděli jsme měli vlastně první letní den a zároveň letní slunovrat. A to znamená, že od neděle už se nám pomalu, ale jistě zkracují dny. Zase slunce zapadne o nějakou tu dobu dřív a dřív a dřív. No takhle, já nechci malovat čerta na zeď, pojďme si užít to, že máme ještě dlouhé dny, ale jenom chci upozornit na to, že už jsme za tím vrcholem, jo, a teď už zase se budou dny zkracovat, bohužel. A pokud se ještě nemůžete teď nakopnout v práci, že prostě ještě dopoledne jste rozespalí, jsou teplý noci, špatně se spí, tak jste takový rozlámaný, tak mám pro vás Života budič už za malou chvíli, a nejenom do práce, ale třeba do auta, dorazí Shakira. A tohle je Života budič. Zo. Tak si počkejte, jsme Hit Radio Nord Music.
1: Novoveská.cz. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská.cz. Novoveská.cz.
2: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
3: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky. Bauhaus, když
4: se to má podařit. Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
9: Taky nechcete končit léto větou?
10: To zase nějak uteklo, viď?
9: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
11: Mami, ten Superland byl boží.
12: Večeře v kafe Imperial byla vynikající.
13: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
14: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho. Čau!
15: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
16: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
17: Romantika.
16: Sportáky.
17: Zábava pro děti a mnohem víc.
16: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
18: Firma na zážitky.
19: CZ.
20: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
21: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
22: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
23: FK Viagem Ústí nad Labem hledá nové fotbalové talenty. Do nejmladších kategorií přijímá kluky i holky narozené v letech 2018 až 22. Novinkou od léta bude také dívčí přípravka pro všechna děvčata ročníku 2015 a mladší. Přidejte se k modrobílé rodině a objevte radost z fotbalu i sportu. Více informací najdete na webu fkviagemustí.cz.
24: Hit Radio.
25: Zlepši si náladu.
24: Zlepši si náladu.

Rozjetej Khaled, C'est la vie. S vámi Hit Radio Nord Music, taky dopolední show LSD Dan Rakacký, tedy bez Lucie, která stále je na prodlouženém víkendu, ale dneska vás čeká ještě její pozdrav od moře, který vám všem posílá, já vám ho pustím. Za malou chvíli Lily Ellen, taky Offspring a dneska jsem si řekl, že budu nosit samé dobré zprávy. Ta první už je za náma, říkal jsem, že dopravní omezení v Bílině po ránu není zas tak strašný, dá se to projet. A v tuto chvíli je tady dobrá zpráva číslo 2, která vás, myslím si, že potěší a už o tom mluvil i Robert ve zprávách. Dneska máme nejchladnější den tohoto týdne. Pouze 29 stupňů Celsia. Ono to zní jako debilně úplně. Nejchladnější den, 29. Někdy jindy třeba v lednu, co by se za to dali, že jo, aby bylo 29, ale tentokrát se radujeme z toho, že dneska pouze 29 stupňů Celsia. Ono už to dávalo tušit po ránu, když jste vstali, tak jste možná viděli tu oblačnost a že i v noci a po ránu nebylo takový vedro jako včera. Takže dneska nejchladnější den tohoto týdne, ale je to vlastně takhle, takový klid před bouří, protože o víkendu nás čeká pořádná nálož tropů, jelikož teploty, a teď poslouchejte pozorně, možná jste to už viděli v telce, nebo to někde říkali, ale o víkendu jsou tam v neděli, mají teploty vyskočit až na 37 stupňů Celsia. Dokonce jsem ještě viděl predikce, nějaké modely předpovídají i přes 40, jo? Takže dnešních 29 je úplně kosa, ledárna, zima, ale víkend tento úplně vynahradí a vrátí to zpátky k těm tropům. Takže sobota, neděle okolo 37 až 40 stupňů Celsia, což bude asi pořádný pařád. Takže já mám jasno, možná tip pro vás taky, co budu o víkendu dělat. No, seženu si brigádu správce zimního stadionu, komu to jeden máme, tak snad to klapne.

0: Lily Allen, Not Fair na Hitrádiu Nord Music, krásný dopoledne předán a já bych chtěl do naší rodiny hitrádiácký přivítat nového posluchače. Je to můj kamarád Radek Somutova, který dlouho poslouchal jiné rádio a pořád říkal, já vás nemůžu naladit, tak víte řeči, znáte to. A dneska mi přišla zpráva, tak už ho konečně mám, naladil jsem vaše rádio. Takže Radku Somutova, zdravím tě, vítám tě v naší rodině, vítám nového posluchače a nejenom pro tebe, ale i pro ostatní. Chtěl bych připomenout, že máme skvělý Instagram, který vám může hodně vydělat. Je to hitradio_nordmusic a aktuálně tam máme soutěže, které jsou fakt peckový, protože můžete vyhrát 10 000 korun na naftu nebo benzín do vašeho auta a nebo all inclusive vstupenku do mosteckého bagr parku. A all inclusive znamená, že si můžete užít všechno úplně bez omezení, tedy vaše děti. Takže jestli máte chuť a čas, běžte hned teď na náš Instagram hitradio_nordmusic. Zaprvé tam na vás čeká 10 000 na naftu nebo benzín do vašeho auta a nebo all inclusive vstupenky do mosteckého bagr parku. hitradio_nordmusic, to je náš Instagram. Krásný dopoledne.
1: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinca na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
2: Vítejte v areálu Hippodrom Most, místo, kde se snoubí sport a zábava s rodinnou pohodou. Hledáte top místo pro vaši svatbu, oslavu nebo firemní akci? Hippodrom Most nabízí nádherný prostor pro svatby, parkourové závody nebo fotbal golf. Děti si užijí na hřišti, zatímco vy můžete relaxovat na inline dráze. Novou sezónu otevíráme 1. dubna 2026. Těšíme se na vás, Hippodrom Most.
3: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomyšl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
4: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
5: V našich pořadech ze Zooparku Zelčín se pravidelně ptáme, co je nového. Dnešním tématem jsou zvířata a Zoopark Zelčín jako takový. U mikrofonu je Luboš Koník. Pane Koníku, na co k vám pozvete naše posluchače?
6: Na zážitky. Jsme volnočasový areál, určený především pro rodiny s dětmi, ale myslím, že si u nás všichni najdou to své, co je zaujme. Chováme více než 200 kusů zvířat od hospodářských po exotické a jsme největší kontaktní zoopark v Čechách. Ale není to u nás jen o zvířatech. Zoopark Zelčín budujeme od roku 2004, takže letos slavíme 20. výročí a každý rok u nás návštěvníci najdou vždy něco nového. Trampolíny, hrací prvky pro děti, akce pro děti, koncerty. Už několik let nabízíme i splutí klidné Vltavy, která teče okolo nás.
5: Je toho dost, ale skutečně mohou návštěvníci i doohrat?
6: No určitě, to je hlavní myšlenka Zooparku Zelčín. Kontaktní zoopark. Říkáme, že všechna naše zvířata v Zooparku Zelčín jsou kontaktní, ale některá jen za přítomnost ošetřovatele. Proto nabízíme i komentované prohlídky, kde si třeba děti mohou pohladit, nakrmit klokany nebo pštrosy emu. Každopádně se děti do světa mohou pomazlit s ovečkami, kůzlátky a podobnou drobotinou. A když budou chtít mít zvířátko jenom pro sebe, můžou si vzít třeba kozu nebo mini prasátko na procházku.
5: Takže za zvířátky do ohrádky zooparkzelčin.cz.
4: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
7: Hit Radio. Na vodě není signál, není klid, ale je tam život. A přesně ten si letos zasloužíš. A tví děti taky. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na dovolenou na vodě a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
8: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
9: Hit Radio Nord Music.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Je tady 10. hodina, posloucháte Hit Radio Nord Music, za námi Edward Maja, Vika Džigulina a před námi Robert a doprava.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor si dejte v Ústí nad Labem v Přístavní ulici. Tam šetří policie střed osobního auta s nákladákem a zdržení je tam nárazové. No a se zdržením v obou směrech musíme počítat na průjezdu Bílinou, kde se opravuje silnice mezi Kruháči. Vaše dopravní info volíte na 800 900 952.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 kary ze hořká v multipeku 8x půl litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
3: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.

0: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
3: 10 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Policie hledá muže, kterého si všimli v Čelákovicích u Prahy, jak údajně se střelnou zbraní směřuje do místního učiliště. Jeho fotku zveřejnila na síti X. Učiliště je podle policie prázdné, na místě zasahují všechny dostupné síly, včetně zásahové jednotky. Krásy Česka každoročně lákají miliony lidí. Turistické cíle po celé zemi loni zaznamenaly vysokou návštěvnost a stále více lidí míří mimo tradiční turistická centra. To potvrzuje i ředitel České centrály cestovního ruchu František Reismiller.
4: Vedle známých ikon roste tak návštěvnost i muzeí, technických či sakrálních památek, přírodních lokalit i menších regionálních atrakcí. Krásně je to vidět třeba na příkladech Národního památníku na Vítkově, Průhonického parku, centra Černá Louka v Ostravě či areálu Sedles v Kutné Hoře.
3: Velké oblibě se v létě těší třeba zábavní park Mirákulum v Milovicích nebo Skybridge na Dolní Moravě. Premiér Babiš se dnes v Maďarsku zúčastní jednání premiérů zemí Visegrádské skupiny. Tu vedle Česka a Maďarska tvoří ještě Polsko a Slovensko. Na programu bude migrace, energetická politika a koordinace postupů zemí V4 v rámci Evropské unie. No a fotbalisté Teplic zahájili přípravu na další sezonu i se třemi zahraničními posilami. Přestup lotyšského obránce Oskar Sejvientise a záložníka Artema Harži klub oznámil už před týdnem. Příchod dalšího ukrajinského hráče Denise Taradudy je na spadnutí. K A týmu se z dorostu natrvalo přesunul 18-letý český mládežnický reprezentant Edris Hopy a po roční pauze se k fotbalu vrací uzdravený levý bek Jaroslav Harušťák. Na severu Čech bude dnes dopoledne převážně polojasno, odpoledne až skoro jasno a k večeru se úplně vyjasní, teploty 26 až 29 stupňů
5: Celsia. Konečně.
3: Konečně, jakože se ochladilo konečně.
5: Trošku chladněji.
3: O víkendu 40.
5: No,
3: říkal jsi o tom, víš?
5: Už jsem to říkal. Tak se na to těšíme všichni, se nemůžeme dočkat. To byl Robert, jeho zprávy a teď pokračuje dál dopolední show LSD, stále bez Elka. Dan Rakaský přeje krásný dopoledne.
2: Hit Radio Nord Music.
5: A lunetik Aleš Lehký dneska slaví narozeniny, tak mu zavoláme za chvíli a zjistíme, jaký to je být o rok starší. Buďte u toho i vy.

0: Kateřina Marie Tichá na Hit Radio Nord Music a její byt číslo 66. Posloucháte dopolední show LSD bez Lucie Schläger, která stále na prodlouženém víkendu, takže pouze Dan Rakacký, ale už tu nejsem sám, je tu se mnou i Robert. Roberte, mimo zprávy, že jo, trošičku.
1: Jo, mimo zprávy, já jsem musel přijít, protože ta písnička se k tomu hodí, jak je tam byt 66, tak 66. narozeniny má i jeden náš velký kamarád.
0: Ano, já jsem o tom mluvil, že dneska slaví své narozeniny náš parťák, kolega a výborný kamarád, skvělý táta, skvělý manžel, skvělý kluk, no prostě všechno skvělý. Aleš Lehký a je na telefonu. Aleši, ahoj.
2: Dobrý den, pánové. Já jsem jenom chtěl poděkovat za Kateřinu Marii Tichou, protože tam zpívala Miluju tě, takže já jsem spokojený. Éterická víla naše, takže paráda.
0: My tě taky milujeme samozřejmě. Takže dneska máš velký den, slavíš narozeniny. Řekni nám všem, jaký to je být o rok starší.
2: No, vlastně se nic nestalo ráno. Já jsem spal, žena mě probudila, šla do práce, říká, všechno nejlepší, já mám narozeniny. No. Vlastně je to furt stejný, budu dělat oběd synovi dneska, mám volno a jsem rád, že jsem se probudil, že mě nic nebolí a že jsem zdrav a šťastný.
1: Já to jsem se chtěl zrovna zeptat, když jsi vstával z té postele, jestli tě něco už bolelo. Ty jsi mi krásně odpověděl, že nic zatím, dobrý.
2: Ale trochu záda,
1: A to mám
2: záda,
1: všichni.
2: Ale my starší muži asi víme, že my už jsme rádi, že vůbec se zbudíme, že nic nebolí a že na tomhle světě můžeme být, protože spousta našich kamarádů v našem věku už tady třeba nejsou, nebo nejsou na tom dobře zdravotně. Takže co víc si přát, kluci, jsme tady.
0: To je pravda. Hele, chystá se nějaká velká oslava, třeba o víkendu, když budou ty 40.
2: No 47 by bylo, takže by muselo být 47, ale já nejsem úplně oslavovej typ, já radši teda někomu dělám oslavy, ale dneska přijede tatínek odpoledne a uděláme si grill s rodinou, takovýho něco malinkýho a o víkendu mám s Lunatikem koncerty dva na Moravě, tak si myslím, že za to taky vezmem, to je pravda.
0: Jasný, já jsem se právě chtěl zeptat, jestli prozradíš tu cifru, řek 147 tě, to znamená, že už ji táhne na pádě, jako jo, a teď nám řekni, když to všechno začalo, ti bylo 15, 14 a najednou ti je 47. Co všechno mezi tím bylo?
2: No já to nechápu, jak to uteklo, kluci.
0: Ale taky ne.
2: Je to neuvěřitelné a vlastně mám 16-letýho syna, teď mu bude v srpnu a ten strašně chce být velký, že jo, aby mohl už řádit a být svobodný a tamhle jezdit a tohle si kupovat a tohle dělat. Já si pamatuju, jak jsme byli úplně stejný pitomci, že jsme chtěli být hrozně starý a dospělý. A dneska vlastně si uvědomuji, jak to strašně uteklo, takže si užít každou chvilku, pokud je to samozřejmě možný zdravotně, finančně, ale vlastně jsou věci, které nic nestojí. Jít do lesa, jít se někam projít s paní, užívat si život, prostě v každém ohledu, nebejt na těch pitomých sociálních sítích, ale žít život, takže uteklo to, kapela funguje 30 let, mám synka, manželku, hypotéku, všechno je dobré.
0: Mám tě ta hypotéka, ta je výborná. Ne, on tady už Robert koulel očima, jakože dlouho mluvíš. A Robert vůbec nemluví, Robert,
1: ne, tak jestli řekni. Ty dlouho mluvíš, Aleš ať mluví, má narozeniny, ať si to prokecá klidně, že jo, to je takový dárek.
2: No ne, tak víte co, já jsem se konečně dostal po nějakém čase od září zase do rádia. A chybí mi to, a chybíte mi vy, takže jsem rád, že můžu samozřejmě mluvit. Ale vy mi řekněte, jaký to je po 50, kluci.
1: To se ani neptej.
0: Takhle, můžeš se těšit na různá vyšetření, která ti nebudou dělat dobře, to nechci ti jako...
2: Ne, ale tady... už mi přišel papír od pojišťovny, že ho mám předložit své obvodní lékařce, kde je vyšetření toho tlustého střeva
0: ano,
2: a tak dále.
0: Takže to jsem měl na mysli.
2: Už mě přivítali v klubu v kategorii nad 45, no tak dva roky později, ale už mě pozvali, takže už tam taky budu. Ano, děkuji.
1: Dan na tom byl nedávno a můžete na to připravit. Jako.
0: Já tě připravím, řeknu ti všechno, všechny podrobnosti. Aleši, my jsme moc rádi, že jsme tě měli na telefonu. Hele, užij si ten dnešní den a ještě, než se úplně rozloučíme, tak tady nepustím mámu samozřejmě, neboj se, jako to ne, to bych ti neudělal, ale jenom, aby jsme to jako podtrhli, to tvoje přání narozeninám.
2: Hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, zdraví. Jak nějaká hymna,
0: ty. No.
2: Taky děkuji pěkně.
0: Hodně štěstí, zdraví, milí Aleši. No jasně, my jsme rádi, že jsi s náma aspoň chvilku byl v éteru Hit Radio Nord Music. No a samozřejmě to ještě oslavíme společně. A tobě ať se daří, ať se splní všechny tvoje přání a máš se pořád stále dobře.
1: Aleši, všechno ne.
0: Děkuji. Všechno nejlepší. Ahoj.
2: Děkuji, kluci. Ahoj. Mějte se hezky. Ahoj. Ahoj. Čau, čau. Ahoj. Díky.

0: Skvělá. Taylor Swift na Hit Radio Nord Music za 3 minuty. Půl jedenáctá, o tom, že Taylor Swift je fakt úspěšná, svědčí fakt, že teď v červnu byla uvedena do síně slávy skladatelů jako nejmladší žena v historii ve věku 36 let. Takhle dobrá ona je a do té síně slávy ji uvedl sám režisér Steven Spielberg. Gratulky a za malou chvíli na Hit Radio Nord Music další úspěšná parta. Linkin Park. Ty největší hity je za chvilku. Jsme Hit Radio Nord Music.
1: Psapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
2: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
3: Dan Landa.
2: Mirá.
3: Rybičky.
2: Migové.
3: Jdeme na Hrady.
2: 8 hradů.
3: 8 víkendů.
2: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
3: Dan Landa.
2: Harley.
3: Tomáš Klus.
2: Single X.
3: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
4: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
2: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
3: www.hrady.cz.
5: A zásilka z datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
6: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno a proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
8: FK Viagem Ústí nad Labem hledá nové fotbalové talenty. Do nejmladších kategorií přijímá kluky i holky narozené v letech 2018 až 22. Novinkou od léta bude také dívčí přípravka pro všechna děvčata ročníku 2015 a mladší. Přidejte se k modrobílé rodině a objevte radost z fotbalu i sportu. Více informací najdete na webu fkviagemustí.cz.
9: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
10: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

za námi skvělá nálož, poctivě chytar, Linkin Park, Lost na Hitrádiu Nord Music. S vámi Dan, přeju krásné úterý, za malou chvíli Offenbach nebo Coldplay a teď řidiči, pozor, pozor, pozor, řidiči, pozorně poslouchejte, nabízíme výborný obchod, no není to obchod, je to nabídka, a to, že vám dáme na benzín nebo naftu 10 000 korun. Co? To zní lákavě, ne? To se bude jezdit. Zadáčo, krása, hele, čas dovolených můžete ušetřit. Tak jestli chcete naftu či benzín za 10 000 korun, stačí vám k tomu dvě

Lazy to nedělejte, zastavte radši, zkoušte na náš Instagram hitradio podtržítko Nord Music, dejte sledovat náš profil a do komentáře označte svého oblíbeného spolujezdce a napište, kam byste s ním vyrazili na severu Čech. A když se to povede, tak tento pátek můžete vyhrát 10 000 korun na palivo a pak si budete jezdit sem a tam, tam a sem a tam, tam a sem. Tak šup na Instagram hitradio podtržítko Nord Music. Držím palce.

0: Právě teď vás na Hitrádu Nord Music roztančili Offenbach, Overdrive a v tanečním rytmu pokračujeme dál, protože hrajeme pro lepší náladu a DJ Agostino, L'Amour Toujours, to je pro lepší náladu. Už za chvíli si dáme tuhle ozvěnu 90. na Hitrádu Nord Music a Dan přeje krásný dopoledne.
1: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu, nebo občerstvení na svatbu nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě, až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz.
2: Kdo nemá rád nesnesitelné horko, měl by se včas vybavit vhodným ventilátorem a nebo pořídit rovnou klimatizaci. V odborných centrech Bauhaus máme obojí a od každého dostatečný výběr. Vysoké teploty vás tak nechají chladnými, a to doslova. Bauhaus, když
3: se to má podařit. Chomutov ožívá. Zažijte kulturní léto v kulisách historického centra plného hudby, umění a setkávání. 27. června si užijte v Chomutově kino pod hvězdami. Sobotní filmový večer pod čirým nebem. Centrum žije. Pojďte si ho užít s námi. Více na visit.chomutov.cz.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.
5: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
6: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
7: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
8: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
10: Rádio, když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hitrádiem. Hitrádio Nord Music.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

už nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám, spadla si mi.

0: Vzpomínka na 90-ky na Hitrádu Nord Music, dva Itálie. Gigi D'Agostino, L'amour toujours. A pojďme dál, je tady Robert a doprava.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor v Ústí nad Labem v přístavní ulici, šetří tam policie střed osobního auta s nákladákem a zdržení je nárazové. A ještě na trase z Mostu do Žadce před Velemyšlevsí bude probíhat práce údržby, takže počítejte tam s omezením. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Všude dobře, domo nejlíp. Ledově ledová cíšť nebo točená zmrzlina. I u vás doma se Slushymakerem Domo. Trendy přichází. Buď u toho, co je domo, to se počítá.
3: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
4: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
5: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
6: Zase lítáš v oblacích?
7: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
6: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
8: Tak honem, ať vám neuletí!
7: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
6: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
7: Více o akci na
9: firma na zážitky
7: CZ.
10: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal. V bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
1: 11 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Prezident Pavel podal k ústavnímu soudu kompetenční žalobu ve sporu o účast na červencovém summitu NATO v Ankaře. O případném přednostním projednání rozhodne plénum, tedy sbor všech ústavních soudců a soudkyň, sejde se ve středu. Uchazeči o studium na střední škole, kteří si podali přihlášku do druhého kola přijímacího řízení, se dnes rozvědí, zda a na jakou školu byli přijati. Výsledky najdou v elektronickém systému DIPSY, zveřejňují je i školy. Přihlášku si podle dostupných dat Cermatu podalo asi 13 000 uchazečů. Už dnes začíná v Teplicích na sídlišti Šanov 2 v Trnovanské ulici rozsáhlá rekonstrukce komunikace, jejímž cílem je navýšení počtu parkovacích míst. Stavební práce potrvají až do konce října letošního roku a během této doby bude ulice uzavřena. Opravy budou probíhat postupně ve třech etapách. Kvůli uzavírce bude doprava vedena po objízdné trase, která povede ulicemi Antonína Sochora, Frání Šrámka a následně zpět do Trnovanské. No a čeští hokejbalisté zvítězili na domácím mistrovství světa v Ostravě nad Švýcarskem 12-3. Jsou tak po třech zápasech 100% úspěšní. Dnes můžeme našim fandit derby se Slovenskem. Duel začne v 18 hodin a 15 minut. Na severu Čech bude dnes převážně polojasno, odpoledne až skoro jasno, k večeru se vyjasní a teploty 26 až 29 stupňů Celsia.
0: Tak to byl Robert, počasí za malou chvíli vás čeká taky další pokračování dopolední show LSD. Dan Rakacký a Lucie Šlejk, která tu není, ale bude tady.
11: Hit Radio Nord Music.
0: A už za malou chviličku vám pustím pozdrav Lucie Šlejk od moře pro vás, pro posluchače Hit Radio Nord Music. Buďte u toho, tady už je David Guetta.

0: Další taneční nářez na hitrádu Nord Music Hunter X. Golden. Tady je dopolední show LSD. Teda jí polovina, protože Lucie Schläger. Už to víte, prodloužený víkend, tady sám Dan Rakacký, všem krásné úterý a je to jasný, Lucie tady nebyla v pátek, nebyla v pondělí a není ani dnes úterý a možná už i z médií víte, že ten prodloužený víkend si užívá na Santorini a není se co divit, protože taky to víte, s manželem se neviděli dlouho, olympiáda, mysleli si tam ledním hokej, takže si potřebovali prostě trošičku udělat čas pro sebe, což se podařilo a Lucie mi poslala na WhatsApp vzkaz, abych pozdravil všechny posluchače Hitrádio Nord Music a já ho tady mám.
1: A doufám, že jsi tam nevšiml, že jsem tam zařadila regionu, mojí hlasovky.
0: No, výborně, tak ještě jednou, protože to nebylo moc dobře slyšet, ale myslím, že to nepomůže.
1: A doufám, že jsi tam nevšiml.
0: Je tam to moře prostě, je to znám. Tak to byl pozdrav od Lucie Schläger ze Santorini, děkujeme za něj, byl velice kvalitní. Zítra se jí zeptám, co tam vlastně říkala, tak pokud budete poslouchat a budete u toho i zítra u LSD, která startuje v 9 dopoledne, tak se to možná dozvíte. Dobrá zpráva je ta, pro mě a pro vás teda, že už se vrátí konečně. Ve středu tady bude, zítra a jsem zvědavej na zážitky, co tam prožila, co zažila, ale hlavně, aby nám rozklíčovala tenhle vzkaz, který jste právě teď slyšeli na Hitrádiu Nord Music.

0: jeden Adam Jurica a hned je ten den lepší, co? Mandolína právě teď na Hitrádu Nord Music, dám přeje krásné dopoledne a já vás opět jdu pozvat na náš nový Instagram, který najdete velice jednoduše, Hitradio podtržítko Nord Music, protože tam se třeba můžete zapojit do ankety, která je hodně zajímavá, protože náš kolega Kamil Bílský z Odpolední show Padla měl s tím problém, kůna mu rozbila auto, tak tam řešíme anketu a vy se můžete zapojit, jak vyhnat kůnu z auta. Můžete poradit, pokud máte zkušenosti, anebo si můžete na našem Instagramu vyhrát all inclusive vstupenky do Mosteckého bagr parku. All inclusive to znamená, že úplně všechno. Tak to všechno se odehrává na našem Instagramu. Skočte tam, dejte nám follow. Hit Radio podtržítko Nord Music. Čekáme na vás.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Taky tady máme hlasovku od Lucie.
3: My když jsme bydleli ještě v bytě, tak nad náma byli takový nahluchlí sousedi a bohužel přes stupečky bylo všechno slyšet. A jednou tam ten starší pán seděl na záchodě asi a volal přes celý byt, volal Hano. A tak se to opakovalo asi 10krát za sebou. A pak říkal Hano, no co, přines mi to ale ťák. Bylo to fakt vtipný. Já jsem se zezdojila tak smála, že to určitě nahoře museli přes z toho stoupačky slyšet.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
4: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky.
5: Bauhaus, když se to má podařit.
6: Jezdí ve vlastním stylu s novým Seat Arona. Kompaktní SUV s výrazným designem, vylepšenými full LED světlomety a interiérem, který tě pohltí. Do města i za dobrodružstvím. Seat Arona. Každá ulice je příležitost. Každá zatáčka, nový zážitek.
7: Autonord. Váš autorizovaný prodejce vozů Seat. www.autonord.cz.
8: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
12: Klikni!
13: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
12: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
13: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
12: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
13: Když repráky, tak Mironet.
12: Klikni dvakrát.
1: Hit Radio. Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radio Nord Music.
14: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
15: Matracezahubičku.cz.
1: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Miles Smith, Nice to meet you. 11.36, s vámi Hit Ráno na Notmusic, díky, že posloucháte. A Most Litvínovem čeká velká změna, protože cestující v Mostě a Litvínově čeká od 1. července revoluce v městské hromadné dopravě. Obě města kompletně přecházejí na nový odbavovací systém a tou největší novinkou je, že za jízdenku nově zaplatíte přímo ve voze, platební kartou, mobilem nebo hodinkama. Stačí pouze pípnout u žlutého terminálu a je to. Pokud máte rádi papírové jízdenky, tak nebojte se, ty nekončí, ale pozor, výrazně podraží, takže pokud budete chtít ušetřit, budete muset přejít ideálně na elektronické jízdné. A navíc, pokud byste si chtěli všechno v klidu osahat, protože je to až 1. července se to bude spouštět, tak už teď dopravní podnik spustil testovací provoz a nové terminály už v autobusech a tramvajích visí a můžete si je vyzkoušet na nečisto, jak to chodí. Za mě super trp.

0: stay.
1: Benson Boone.
0: I want you, I need you, oh God, I need.
1: Na Hit Radio Nord Music.
0: These beautiful things that I've.
1: 11:45, 12. hodina se blíží, už je pomalu čas přemýšlet, co si dáte k obědu, pokud teda stíháte a máte na něj čas. Pokud ne, tak už teď můžete přemýšlet, co budete dělat zítra. Mám tady doporučení, i zítra si dejte dopolední show LSD Lucka Šlégr, Dan Rakacký. Zítra budem komplet, protože mám aktuální informace, Lucie už přistála v Praze na letišti Václava Havla a zítra dopolední show už bude v plném počtu. Navíc zítra v 11 hodin budeme mít posledního hosta před prázdninami, bude to Ondra Vlk, který založil první zábavný park pro celou rodinu v České republice. Je to konkrétně v Mostě a je to Bagr Park. A určitě se zeptáme na to, jestli důvod tomu založení byla láska k bagrům a taky pro vás budeme mít veliké překvapení, tak u toho buďte v 11, nebo radši už o 9, kdy startujeme, ať vám to neuteče. Za malou chvíli vás čekají srdcovky a taky si dejte naše odpolední show Padla, těší se na vás Káťa a Kamil o 3 hodin a já Dan opět zítra. Tak čau, hezký zbytek dne.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
2: Letní slevy právě odstartovaly!
3: Zažij léto naplno!
2: Když zábava,
3: tak Mironet!
2: Klikni dvakrát!
4: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
5: Dan Landa.
4: Mirá.
5: Rybičky.
4: Migové.
5: Jdeme na hrady.
4: 8 hradů.
5: 8 víkendů.
4: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
5: Dan Landa.
4: Harley.
5: Tomáš Klus.
4: Xindl X.
5: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
4: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola. Tohle není jen festival.
5: To jsou hrady. www.hrady.cz.
6: 178 tisíc korun dolů. Volkswagen Caddy teď skladem v Autonord. Víc asi vědět nepotřebujete. Snad jen, že je to limitovaná nabídka. Autonord. 5 měst na sever od Prahy. Jsme na začátku vašich cest. www.autonord.cz.
7: Vidíš to?
8: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
7: No a víš, co vidím já?
8: Co?
7: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
8: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
7: U nás si vybere úplně každý.
8: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
7: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
8: Nejlepší dárek je zážitek.
9: Firma na zážitky.
8: CZ.
10: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
11: Hit Radio Nord Music.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, D8 mezi 70. a 64. kilometrem směrem na Prahu bude u Krajnice probíhat prohlídka a měření vozovky. A ještě počítejte se zdržením při průjezdu Bílinou, tam se opravuje silnice mezi Kruháči. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x 0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
5: Dan Landa.
4: Mirá.
5: Rybičky.
4: Migové.
5: Jdeme na Hrady.
4: 8 hradů.
5: 8 víkendů.
4: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
5: Dan Landa.
4: Harley.
5: Tomáš Klus.
4: Single X.
5: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
4: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola. Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
5: www.hrady.cz.
6: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
7: Mami, proč máme všechno od konceptu?
8: To jen se zeptej, tatínka.
9: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: Je 12. hodiny, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Prezident Petr Pavel podal k ústavnímu soudu kompetenční žalobu ve sporu o účast na červencovém summitu NATO v Ankaře.
12: V této žalobě žádám ústavní soud, aby deklaroval, kdo může rozhodovat o účasti prezidenta na summitu. Aby uložil vládě nevytvářet prezidentovi administrativní ani jiné překážky při výkonu jeho ústavních pravomocí. Aby stanovil povinnost vládě poskytnout prezidentu republiky veškerou součinnost. Jsem rád, že období dohadování je u konce a ve věci bude jednat ústavní soud. Budu plně respektovat jeho rozhodnutí, ať už bude jakékoliv.
11: O případném přednostním projednání rozhodne plénum, tedy sbor všech ústavních soudců a soudkyň, sejde se zítra. Policie ze Středočeského a Královéhradeckého kraje a také z Prahy pátrá po ozbrojeném muži. Zaznamenán byl ráno ze střelnou zbraní v Čelákovicích u učiliště. Hledaný střídá auta, naposledy byl viděn ve voze Renault Megane vínové barvy. Jde o 55-letého Petra Šimuna, který je ve špatném psychickém stavu. Policie zveřejnila jeho fotografii. Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii převezmou na Karlovarském filmovém festivalu francouzská herečka Juliette Binoche a americký herec Dustin Hoffman. Zahajovacím filmem bude argentinsko-španělský dokument Zápas století, který mapuje nezapomenutelné utkání mezi Argentinou a Anglií na mistrovství světa ve fotbale v roce 1986. Teď se podíváme k nám.
2: V Mostě si můžete prohlédnout, jak by mohlo vypadat nové nádraží. V odjezdové hale Mostecké nádraží je od tohoto týdne k vidění nejen vítězný projekt budoucí podoby nádraží, ale i ostatní vize. O zahájení rekonstrukce nádraží se hovoří v horizontu až 5 let a předpokládaná investice se má pohybovat kolem 850 milionů korun.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
2: Na severu Čech bude dnes převážně polojasno, odpoledne až skoro jasno, k večeru se více vyjasní a teploty 26 až 29, na horách do 24 stupňů Celsia.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
8: Je pravé poledne, posloucháte Hit Radio, začínají srdcovky a jak jste slyšeli ve zprávách, tak hlavní město je na nohou. Pořád hledají toho ozbrojeného zločince. Tak říkám si, chtělo by to tady nějakého Batmana, kdyby jsme měli. Jo, co by prostě jako skočil do auta a vyřešil by to za nás, za všechny. No a když Batman, tak pojďme do roku 1995 a dáme si filmovou píseň z filmu Batman Forever. Za mě asi jeden z těch nejlepších Batmanů. Co myslíte? Nicole Kidman, Jim Carrey, Tommy Lee Jones a Val Kilmer.

0: Hold me, thrill me, kiss me, kill me. Ty taky neví, co chtějí. Je 12 hodin, 7 minut. S vámi Hit Radio, tohle je Srdcovka číslo 1. A milovníci Batmana poznávají rok 95 a film Batman Forever.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: I'm Batman. Pojďte si to říct. I'm Batman. to je prostě jako nádhera. Díky moc tady Pítrovi za zprávu, který píše: Čau Jirko, Batmanem se mi udělal na úvod srdcovek ohromnou radost. Jako děti jsme si na něj hráli pořád. Mám ho rád dodnes. Nový díly jsou super, ale s Hádankářem a Jokerem je podle mě nejlepší. Čus bus, Pítr. No jo, pod to se asi i dokážu podepsat. Jsem zbožňoval Jima Curryho jako Hádankáře. Joker, který se tam objevil, který ho stvárnil Tommy Lee Jones, tak je jako fantastický. Je to samozřejmě víc jako komiksový než ty nový díly, který už teďko známe z toho 21. století. Ale je to prostě legendární. Takže jsem rád, že vám hned na úvod udělala radost filmová píseň. Mimochodem z roku 95 právě z Batmana Forever. Osobně doporučuju, pokud nevíte, co autem na dlouhý cesty, když pojedete někam na dovču, nebo s dětma na chatu, tak dejte si celý soundtrack. Fakt to stojí za to. Je to fakt jako skvělý. Je to vlastně podobný, jako když si pustíte soundtrack třeba z Foresta Gumpa. To taky jako co hit, to perla. Bude vás to bavit. No a když jsme u těch filmových věcí, tak ještě jednu radost vám tady udělám. V roce 1968 natočili Tenkrát na západě 91% na ČSFD. Úplný úlet. To je prostě, ten film je jasná srdcovka. A inspirovala hudebně spoustu kapel, skupin a tak dále. No a jednou z nich tak je i německá parta Downlaw, která na něj udělala takovou jako rapovou verzi. A říkám si, proč ne? Proč si ji nedat právě teď v našich srdcovkách? Tak jestli máte rádi rap, R&Bčko a do toho navíc i western, no tak tohle je prostě srdcovka s číslem 1 pro vás, pro dnešní den. Downlaw a nádherná věc Ennio Morricone, Once Upon a Time na Hit Radio.

0: z jakého filmu, z jaké ikonické scény to je?
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Tak pokud patříte mezi milovnice Ďábel nosí pravdu, tak samozřejmě víte, ta odpověď byla úplně jasná. A nebo i seriál Grey's Anatomy, i tam se objevila tahle legendární píseň. 12 hodin 17 minut, vůbec jsem netušil, že ty srdcovky budou dneska až takhle moc filmový. Ale na druhou stranu, proč ne? Teď když si vzpomeneme, a teď i vy, když si vzpomenete na 90. léta, tak se vám 100% prostě vybaví videopůjčovny, vybaví se vám videokazety. Byla obrovská výhoda, když někdo v baráku, jakože v paneláku, tak měl i video rekordér, který dokázal nahrávat, takže kolikrát jsme si prostě jako přehrávali ty kazety z té půjčovny na nějakou koupenou, no, prostě se to tenkrát dělávalo, no, tak to bylo. Na druhou stranu taky jsme seděli u televize, nahrávali jsme si stejně tak jako na normálně audiokazety z rády a písničky, tak jsme si nahrávali i filmy z televize. Tenkrát naštěstí ty reklamy nebyly tak extrémně dlouhý, ale i tak jsme se museli dát pauzu, že jo, protože se to pak nedalo nějak sestříhat. No, jsou to nádherný vzpomínky. A když vy si teď vybavíte sebe jako děti, co chodili do videopůjčovny, anebo na váš obývák plný videokazet, co byl tenkrát váš nejoblíbenější film? Zkuste trošku popřemýšlet, napište mi film a já zkusím k tomu najít i hudbu a ještě bychom si ji dneska v srdcovkách mohli dát. 777-937-777, to je číslo na WhatsApp sem do studia Hit Rádia, tak se těším a do té doby tak si dáme jednak Chicago a právě teď i Master Boy.

tell you that.

0: moc těžké je se někdy omluvit, tak o tom je celá tahle píseň. Hard to say I'm sorry. Jo, jo, já se taky budu muset omluvit, protože nám končí dnešní srdcovky. Toto uteklo.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Ale na druhou stranu, aspoň jsme si to užili. Ještě jedna srdcovka nám zbývá, ta bude dneska filmová. Na WhatsApp Hit Rádia s číslem 777 937 777 mi posíláte tipy vašich nejoblíbenějších filmů, na který si pamatujete jako děti. A tady samozřejmě milovala jsem Bod zlomu s Keanu Reevesem a ta hudba fantastická. Zdraví Ilona. Ahoj, jasně, musíš uznat, že další hodně vyvedený soundtrack je z Matrixu 1, to je prostě strop. Pod to se podepíšu, to si vybavíme asi všichni, kdo jsme chodili na začátku milénia do klubu, tak jakmile se začaly hrát nějaký věci z Matrixu, tak ta klubovka byla neuvěřitelná. Lví král, dokonalý film neboli pohádka s krásnými písničkami, vyrostli jsme na tom se ségrou, je nám 38 a 39 let a stále ten film milujeme. Díky moc za vzpomínání, zdraví Lucie. No, ráda se stalo. Co tady máme dál za vaše tipy? Predátor. To je skvělý, ale pozor, jo, Predátor a píše to dívka. Ahojky, za mě je to Predátor, zbožňuju ho doteď a je to moje nejsrdcovka. Upřímně jsem zbožňovala taky Arnolda jakože policajta ze školky, juniora a tak dále, ale když jsem viděla Predátora, začala jsem Arnolda nesnášet, protože zabil toho super ufouna. To se producentům fakt nepovedlo. No, tak aspoň někdo mu fandil tenkrát. No, bude to těžký pro mě vybrat teda jednu píseň z nějakého filmu. Z jakého by to mělo být? Jaký je ten váš nejoblíbenější? Dejte ještě vědět na 777-937-777. Tady vidím poslední Mohika, to je topka. No, ježišmarja, to zbožňuju, samozřejmě. To mi připomíná i plzeňský hokej. To jestli máte rádi poslední Mohikán a máte rádi hokej, zajděte se někdy tam, protože to je nástupovka plzeňských Indiánů. Jo. Tak možná, že já mám teď svýho favorita. No ještě mě můžete zkusit nějak přesvědčit na ten váš film. 777-937-777, máme na to cca 10 minut.
2: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
3: Novoveská.cz. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská.cz. Novoveská.cz.
4: Chomutov ožívá. Zažijte kulturní léto v kulisách historického centra plného hudby, umění a setkávání. 27. června si užijte v Chomutově kino pod hvězdami. Sobotní filmový večer pod čirým nebem. Centrum žije. Pojďte si ho užít s námi. Více na visit.chomutov.cz.
5: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
8: Hledáte adrenalin, zábavu a skvělé jídlo na jednom místě? Pak poslouchejte dál. V areálu Plešivec si užije zábavu celá rodina. Zažijte vzrušení v našem trailparku s traily všech obtížností. Projeďte se na naší bobové dráze, která vám rozproudí krev v žilách. Udělejte si výlet po okolí a lanovkou vyražte až na vrchol a vyzkoušejte lanové centrum, kde otestujete svou odvahu. Po dní plném zážitku si pochutnejte v naší restauraci Plešivec nebo v Dosty baru ve Pstruží. Plešivec v Krušných horách. Ideální pro rodinu, ideální pro vás. Plešivec.cz.
1: FK v Jakém Ústí nad Labem hledá nové fotbalové talenty. Do nejmladších kategorií přijímá kluky i holky narozené v letech 2018 až 22. Novinkou od léta bude také dívčí přípravka pro všechna děvčata ročníku 2015 a mladší. Přidejte se k modrobílé rodině a objevte radost z fotbalu i sportu. Více informací najdete na webu fkvyagemustí.cz.
2: Hit Radio.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: tak všechno mám.
1: Poetika si ten blízko, je 12.36, posloucháte Hit Radio.
2: Největší hity, největší srdcovky.
1: Je tady poslední srdcovka pro dnešní den a to je srdcovka na vaše přání. Bude to filmová píseň, těch filmů jste opravdu napsali strašně moc. Od Top Gunu přes Pomádu až po Hříšnej tanec. Bylo to těžké vybírat, ale nakonec vybírám píseň z filmu Duch. Za prvé, je to nádherný film. Za druhé, je to nádherná píseň. No a za třetí, všichni máme někoho, kdo už tady s námi není a dali bychom cokoliv, cokoliv za ještě jednu poslední možnost se rozloučit a obejmout se, jako to bylo v tom filmu. V tomhle je vlastně asi celé poslání legendárního filmu. Tak zavřete oči a představte si, že právě teď se můžete obejmout. Tahle píseň je pro nás, pro všechny a speciálně ji posílám do rádia Kiss a rodině jejich kolegyňky Báry.

0: Pojďme utřít slzu, zhluboka se nadýchnout a žít dál.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Život je krásnej a máme štěstí, že pořád můžeme být na této planetě, tak pojďme si to užít. Pojďme si nestěžovat na to, že venku je strašný horko, protože za půl roku tady bude strašná zima a budeme si říkat, už aby zase bylo teplo. Pojďme si užít ten každý den, stejně tak, jako si užíváme od pondělí do pátku ve 12 hodin srdcovky Hit Rádia. Za chvíli nejnovější zprávy do té doby z hitů, například Eva Farna a Mirai, a dáme taky Simple Plan. Welcome to my life. Další skvělá hudba. A když to stihnem, tak dáme Disturbed. Tak buďte s náma.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 kary ze hořká v multipeku 8x půl litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinsa na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
4: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
5: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Vítejte v areálu Hippodrom Most, místo, kde se snoubí sport a zábava s rodinnou pohodou. Hledáte top místo pro vaši svatbu, oslavu nebo firemní akci? Hippodrom Most nabízí nádherný prostor pro svatby, parkourové závody nebo fotbal golf. Děti si užijí na hřišti, zatímco vy můžete relaxovat na inline dráze. Novou sezónu otevíráme 1. dubna 2026. Těšíme se na vás, Hippodrom Most.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonu.

0: Lotusu. Teď super hybrid za cenu spalováku.
1: BYD. Světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Hit Radio. Na vodě není signál, není klid, ale je tam život. A přesně ten si letos zasloužíš. A tví děti taky. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na dovolenou na vodě a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
3: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli. Přes Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Je tedy závěr úterního poledne, my jdeme na zprávy na Hit Radio, pro vás připravena také aktuální doprava.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na trase z Teplic na Děčín u odbočky na Varvažov probíhá výstavba kruháče. Silnice pro nákladní auta neprůjezdná. No a s kolonou v obou směrech musíme počítat na průjezdu Bílinou, kde probíhá oprava silnice. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: XXL Výprodej v online shop.cz.
4: XXL Výprodej pro velký úspěch pokračuje. Přidali jsme tisíce dalších položek. Tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví z Pomyšl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: I'm Ariana Grande.
2: It's Hozier.
3: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
0: On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
4: 13. hodina, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Zákaz prodeje energetických nápojů dětem do 16 let ministr zdravotnictví Adam Vojtěch podporuje, uvedl to na síti X. Pravidelně je podle něj konzumuje zhruba 70 tisíc českých dětí ve věku od 11 do 15 let. Ve sněmovně podle něj vzniká návrh na tuto regulaci. Krásy Česka každoročně lákají miliony lidí. Turistické cíle po celé zemi loni zaznamenaly vysokou návštěvnost a stále více lidí cestuje i mimo tradiční turistická místa. Potvrzuje ředitel České centrály cestovního ruchu František Reismüller.
5: Vedle známých ikon roste tak návštěvnost i muzeí, technických či sakrálních památek, přírodních lokalit i menších regionálních atrakcí. Krásně je to vidět třeba na příkladech Národního památníku na Vítkově, Průhonického parku, centra Černá Louka v Ostravě či areálu Sedle v Kutné hoře.
4: Velké oblibě se v létě těší také park Miraculum v Milovicích nebo Sky Bridge na Dolní Moravě. Současná vedra mají ve Francii první oběti. Od víkendu se tady utopilo 20 lidí, kteří hledali úlevu od veder koupáním na nehlídaných místech. Poprvé v historii dnes platí nejvyšší stupeň výstrahy před horkem na více než polovině francouzského území. Teploty tady šplhají k 45 stupňům. A teď ještě pohled k nám.
6: Město Ústí nad Labem upozorňuje na podvodné SMS zprávy informující o údajné pokutě za přestupek. Tyto zprávy nejsou rozesílány úřadem a mohou sloužit ke zneužití osobních a platebních údajů. Odbor přestupkových agent upozorňuje, že veškerá komunikace probíhá výhradně písemnou formou prostřednictvím České pošty nebo datových schránek.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
6: Na Ústecku bude dnes převážně polojasno, odpoledne až skoro jasno a k večeru se více vyjasní. Teploty 26 až 29, na horách do 24 stupňů.
0: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
7: 13 hodin, 3 minuty, s vámi Jirka, přeju pohodový den, taky dobrou chuť k obědu, pokud ještě i takhle po pravém poledni máte čas a polední pauzu, to vám přeju, taky trošku závidím a taky hodně přeju. A zajímá mě, jak se na tom s obědama? Chodíte někam do restaurace anebo si nosíte do práce krabičky z domova? Pokud jsou to krabičky z domova, napište mi na 777-937-777. Co je ten nejzásadnější důvod? Proč si nosíte jídlo z domova do práce v krabičkách? Proč to potřebuju vědět? Má tu spojitost s norským týmem na fotbalovém mistrovství světa. Vysvětlím za chvíli, do té doby Coldplay nebo právě teď Pharrell Williams.
0: Hit Radio Nord Music.

Rihanna na Hit Radio. Je úterý odpoledne, už máme po obědě, za chvíli bude čtvrt na dvě a prachy, tak to je nejčastější důvod, proč si nosíme do práce jídlo z domova v krabičkách. Není to proto, že byste neměli kolem dobrou restauraci, že rádi jíte sami nebo zdravě, ale jsou to opravdu peníze. Alespoň podle toho, co píšete na WhatsApp Hit Radia s číslem 777-937-777. A vlastně to dává smysl. Já to tady v rychlosti počítám. Oběd je dneska minimálně 2 kila, to znamená 4 tisíce měsíčně jenom za oběd. To znamená, že na krabičkách se určitě dá ušetřit. Tak chápeme to, naprosto pořádku, úplně v pohodě. Úplně jiný důvod, než vy, má fotbalová reprezentace Norska. Ta si nechala do Ameriky poslat lodí 1 tunu jídla na letošní mistrovství světa. A to teda převážně ryb. A ne, aby ušetřili, ale protože nevěří jídlu v Americe. Prostě chodí kolem, koukají takhle na ty normální Američany, kteří jsou podstatně jako jiných proporcí než zrovna tady ti norští atleti a nevěří jídlu. Takže chtějí mít svůj tým skvěle připraven a tak si teda nechali poslat 1 tunu jídla lodí. To je mazec, jo. Chtějí mít tým ready a ne, aby byl věčně na záchodě s bolestma břicha. Tak si říkám, je to paranoia, anebo to dává smysl? Ty severské země, ty jsou asi ohledně ryb zvyklí na úplně jiný level, to je pravda, takže u nich se to asi dá pochopit. A když to vezmu úplně do detailu, tak si uvědomte, vy když jedete na dovolenou, jo? Já jsem se narodil v Plzni a když jedeme s klukama jenom tady na vodu, tak stejně si pro jistotu beru taky 6 plzniček z domova, radši sebou.

0: Green Day na Hit Radio, to je taky skupina, na kterou když půjdete na jejich koncert, tak na to nikdy do smrti nezapomenete. Byli u nás v Česku úplně poprvé na přelomu let 95-96, vlastně dvakrát hned po sobě krátce. No, nebyl jsem. Nebyl jsem, bylo mi 10, ale vlastně jsem je jako živě nikdy neviděl. Pokud vy ano, tak vám to přeju, ale hodně vám to taky závidím. Kdo ale u nás koncertuje velmi pravidelně, tak to je skupina Činasky. My si dáme za chviličku. Zítem stejně jako já. A možná, že i tohle je hit, který zazní v rámci jejich letního turné. Mimochodem na turné po Česku se vydávají po dlouhých 3 letech. Tak pokud vyrazíte, užijte si to taky.
1: Teď můžeš mít Hit Radio Nord Music i v kapse. Máme nový instagramový profil. Hit Radio podtržítko Nord Music. Hit Radio podtržítko Nord Music. Koukneš do zákulisí rádia, uvidíš nás při práci a potkáš nejlepší partu posluchačů. Skrz náš instagramový profil tě navíc dostaneme i na nejlepší akce a koncerty na severu Čech. Tak si nás najdi, dej follow a buď připravený na ty nejlepší soutěže. Hit Radio podtržítko Nord Music, protože nejlepší věci se nedějí jenom ve vysílání, ale taky na našem novém Instagramu. Hit Radio podtržítko Nord Music.
2: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
3: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
4: Kdo nemá rád nesnesitelné horko, měl by se včas vybavit vhodným ventilátorem anebo pořídit rovnou klimatizaci. V odborných centrech Bauhaus máme obojí a od každého dostatečný výběr. Vysoké teploty vás tak nechají chladnými, a to doslova.

0: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
1: Dan Landa.
0: Mirá.
1: Rybičky.
0: Migové.
1: Jdeme na Hrady.
0: 8 hradů.
1: 8 víkendů.
0: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
1: Dan Landa.
0: Harley.
1: Tomáš Klus.
0: Syndle X.
1: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
2: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
0: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
1: www.hrady.cz.
3: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
4: Pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu!
5: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
4: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio, když se probudíte do slunečného rána a cítíte, že tohle bude dobrý den. Takhle zní léto s Hit Radiem. Hit Radio.

LP Lost on You na Hitrádiu 13 hodin 36 minut. Dneska je úterý 23. června, to znamená, že dneska večer můžete vyhnat zlý duchy, konečně, jo? Stačí si udělat ohníček. Dneska v noci je svatojanská noc, to znamená, že po Česku budou opět svatojanské ohně, což nevím, jestli je v tomhle vedru a suchu vlastně úplně dobrý nápad, no. Tak možná místo toho můžete vyrazit třeba trhat magický byliny, jako heřmánek nebo třezalku. Natrhaný dneska v noci mají prý největší léčivou sílu. Takhle, ne, že bych tomu úplně věřil, jenom hážu takhle do placu tipy, co byste třeba mohli dělat, abyste si uvolnili myšlenky, abyste nemysleli na, já nevím, politiku, kterou teď momentálně v Česku máme, a nějaký ústavní žaloby prezidenta na vládu a tak dále, abyste nemysleli třeba na fotbal, ze kterého úplně nemáme radost, na mistrovství světa, nebo abyste třeba nemysleli na to, že zrovna vaše dítě dneska přišlo s tím, že ho nakonec nevzali na tu střední školu, protože to se dneska děti dozví. No, tak jenom abyste si prostě takhle jako vyčistili hlavu, tak můžete zkusit třeba tohle. Kdy jindy, než je dnes, když k tomu ta svatojanská noc navíc spěje, navíc má být nádherně v Česku, má být úplně jasno a horko, tak můžete vyrazit. Teď Linkin Park.

0: frekvencí se na Hit Radio, je úterý odpoledne, s váma Jirka Plnář. A co máte teď na sobě? To neberte nějak jako takovou tu typickou otázku, ne. Zajímá mě to, jestli máte na sobě nějakou růžovou barvu. Nevím, ponožky, tričko, spodní prádlo nebo gumičko ve vlasech třeba. Prostě dneska je totiž Mezinárodní den růžové. Dneska se oslavuje růžová barva, tak pokud náhodou na sobě něco máte, no tak jste skvěle připraveni i do dnešního dne, to je nádhera. Tak když je to teda den růžové barvy, tak my se tady alespoň taky můžeme pustit nějaký hity na oslavu právě růžové barvy, tak co bychom si třeba mohli dát? Ne, pardon, to je špatný tlačítko, tohle jsem chtěl. Jo, to je ono. Jennifer Lopez, Pitbull on the floor. A stihneme taky Dašu. A budou taky The Calling. To všechno do 14. hodiny tady na Hit Radio, tak hezký růžový den.
1: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu nebo občerstvení na svatbu nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz.
2: Vidíš to?
3: Vidím.
1: Ptáci

0: Pívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
0: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
4: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
5: A zásilka z datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu, rychlostí blesku.
6: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
8: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
9: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno a proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
10: Máte rádi dobré jídlo a skvělou atmosféru? Pak si nenechte ujít nový Street Food Festival v Bílině. V sobotu 27. června se Mírové náměstí promění v ráj chutí z celého světa. Přijďte ochutnat originální speciality, setkat se s přáteli a užít si den plný vůní, chutí a zábavy. Chybět nebude ani hudební a doprovodný program pro celou rodinu. Street Food Festival Bílina 27. června na Mírovém náměstí.

0: hľadaj. Sme v éteru, ale taky v chytré aplikácii Rádia.cz. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat môžeš kdekoli. Přes Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio Nerd Music. Hit Radio.
2: J-Lo.

0: Daša s hitem Austin, krátce před 14. hodinou, za chviličku nejnovější zprávy s Lucí, která nám řekne, jak to dál vypadá s tím chlapíkem na útěku, jestli už ho mají nebo nemají, podrobnosti ve zprávách.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor si dejte před mostem směrem z Chomutova, tam bude probíhat sečení trávy. No a s kolonou v obou směrech a zdržení musíme počítat na průjezdu Bílinou, tam probíhá oprava silnice mezi Kruháči. Vaše dopravní info nám můžete zavolat na 800 900 952.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Všude dobře, domo nejlíp. Ledově ledová cíšť nebo točená zmrzlina. I u vás doma se Slushymakerem Domo. Trendy přichází. Buď u toho, co je domo, to se počítá.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 karize hořká v multipeku 8x5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
6: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
7: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
8: Hi, this is Ed Sheeran.
9: Hi, this is Madonna.
10: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal. V bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
2: On air.
9: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
11: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Více než 60 hlídek, včetně vrtulníku, aktuálně stále pátrá po ozbrojeném muži. Ráno se pohyboval v okolí učiliště v Čelákovicích u Prahy, později pak v Brandýse nad Labem. Jedná se o 55-letého Petra Šimona, který je ve špatném psychickém stavu. Pátrají po něm také kriminalisté v Novém Bydžově, kde preventivně uzavřeli veřejné budovy. Pokud muže uvidíte, kontaktujte linku 158. Premiér Andrej Babiš odletěl do Maďarska na jednání premiérů zemí Visegrádské skupiny V4. Na programu bude migrace, energetická politika a koordinace postupu zemí v rámci Evropské unie. Skupinu V4 vedle Česka a Maďarska tvoří ještě Polsko a Slovensko. Léto vybízí k venkovním piknikům nebo grilování. Zvýšenou pozornost bychom ale v těchto horkých dnech měli věnovat zacházení se surovinami. Doplní mě mluvčí ministerstva zdravotnictví Renata Povolná.
12: Odborníci doporučují věnovat pozornost správnému skladování potravin, dostatečné tepelné úpravě masa a prevenci křížové kontaminace při přípravě pokrmu. Zvláštní pozornost by měla být věnována také drůbežímu masu, výrobkům obsahujícím syrová vejce a potravinám skladovaným při nevhodných teplotách.
11: Zlikvidování bakterií v mase při grilování nám zaručí minimální teplota 70 stupňů po dobu alespoň 20 minut. A teď ještě pohled k nám.
1: Město Bílina zahajuje prodej budoucích stavebních pozemků v lokalitě Zachlumen k Radovesické výsypce. V první etapě je nabízeno 10 pozemků z celkového počtu 42. Pozemky mají různou velikost i umístění a základní cena je 2300 korun za metr čtvereční včetně DPH. Žádost je možné podat do 20. srpna.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
1: Na severu Čech bude dnes převážně polojasno, odpoledne až skoro jasno. K večeru se více vyjasní a teploty 26 až 29, na horách do 24 stupňů Celsia.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Máme před sebou poslední společnou hodinu. Já jsem rád, že Lucie je pořád ještě se mnou tady ve studiu i po zprávách. Luci, prosím tě, když slyšíš sousedy, jo, své, tak co uděláš? Zacpáváš si uši, anebo posloucháš?
11: Jako, U čeho, když slyším sousedy?
0: Dobrý dotaz. U čehokoliv, u čehokoliv.
11: Tak mě to nějak asi nevadí.
0: Já tady mám totiž jeden velmi zajímavý průzkum, který se týká nás a našich sousedů a jejich špízlování. Jo? A, a ten probereme hned po prvním hitu v našem pořadu Pravda nebo bullshit.
11: Já vycházím z toho, že oni vlastně taky slyší mě, že?
0: A přičem?
2: Hit Radio Nord Music.

0: Peter Beach Project na Hit Radio. Za chviličku Imagine Dragons, taky Enrique Iglesias.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A protože byly 2 hodiny odpoledne a je úterý, tak si dáme náš pořad Pravda nebo bullshit. A tentokrát tady mám celkem zajímavé téma.
1: Vědci
0: tvrdí, že 35%, což je tím pádem vlastně jako každý třetí Čech, šmíruje svoje sousedy. Při hádce i při usměřování, řekněme. Je to taková jako telenovela pro nás zadarmo. Tak co? Co si o to myslíte? Týká se vás to nebo ne? Máte to tak, že když slyšíte sousedy, že se hádají, tak že prostě si pustíte televizi víc na hlas a že vám je to jedno a děláte jako, abyste hlavně neslyšeli, a nebo naopak všechno takhle slyšíte a jenom si říkáte. Ale oni se hádají. Ten jí teda, ježišmarjano, co zase proved? A pak to jako rozebírá samozřejmě ještě půlka celýho baráku, že jo? Je to takový jako přímej přenos. Tak jak to máte vy? Dejte vědět. 777-937-777.

Jednu aktuálku, nebezpečný ozbrojený muž, o kterém jsme vám říkali ve zprávách, tak je dopaden. Teď jsme mohli pocítit takové malé zemětřesení z toho, jak nám spadl kámen ze srdce. Chystáme pro vás podrobnosti, nenechte si ujít zprávy tady u nás na Hit Radio. A to přesně ve tři. Teď Imagine Dragons.

0: Imagine Dragons.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Posloucháte IT Radio a dneska řešíme to, že
1: vědci
0: tvrdí, že 35% Čechů tak rádi šmírujou svý sousedy. Co vy si o to myslíte? Lucka píše, jasně souhlasím a myslím si, že je to víc než třetina. Minimálně polovina. Dělám to taky. Tomáš píše, hádky, ty poslouchám každý den od sousedů ze 6. patra. Už to máme doma jako malou telenovelu, občas si otevřeme bramburky a posloucháme, kdo tentokrát vyhraje. Taky dobrý. Tady Pavel tak píše zprávu, my bydlíme v rodinném domě, máme plot a vidím, jak kolikrát sousedi chodí okolo, zastaví se a pak prostě čumí a čumí, co máme nového na zahradě. My jsme občas doma, koukáme na ně z okna, oni nás nevidí a stojí tam, drpou a čumí. Je to česká vlastnost. Taky dobrý. Další zpráva, Zdeněk. Ahoj, bydlím na sídlišti v paneláku ve 4. patře a občas koukám z okna a dívám se do oken ostatních sousedů. Tak doufám, že nemáš dalekohled, Zdendo. Pak už je to jako divný. Ale jo, chápu, no, tak já jsem taky jako kluk ze sídliště a taky si pamatuju, že prostě jsme se takhle jako dívávali a říkali jsme, jo, hele, tamhle ty, no, a tak. A teď, aby to nesklouzávalo jenom k tomu jednomu tématu, jo, to nám přece jako nejde. Tady se bavíme jako obecně o tom, jestli otáčíme hlavu stranou a děláme jako, že se nekoukáme a nic neposloucháme, anebo opravdu prostě jako rádi šmírujeme a špízujeme naše sousedy. Pojďte se přiznat, anonymně, veřejně na Hit Rádiu 777-937-777. Mají
1: vědci
0: pravdu, že je to pouze 35% z nás, anebo je to moc velké číslo?

0: Je to na probuzení, ať mi v tom horku neusnete. Flowride a Kesha je 14.23.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Jak to vypadá?
1: Vědci
0: tvrdí, že 35% z nás normálně rádi šmíruje svý sousedy, tak se ptám, jak to máte vy. Tohle je hezká zpráva od Codyho. Hele, mně je teda úplně jedno, co, kde a jak dělají sousedi, ale má přítelkyně říká, hele, vedle v bytě spadne špendlík a už je s hrníčkem na zdi. Taky dobrý. Ahoj, my když jsme bydleli ještě s mojí teď už paní v bytovce a měli jsme se zrovna hodně rádi, tak na nás vždycky přišla zvonit sousedka a pak bylo slyšet jenom, jak rychle pospíchá k sobě do kutlochu. Dneska bydlíme už v baráčku a zase máme dobrou sousedku, která je jako security a vždy, když se něco děje, tak prostě vyleze. Zdraví Roman, tohle taky dobrý, čau. My jsme v rodinném domě přejmenovali sousedku na sondu. Protože od rána do večera seděla na balkoně, kouřila a čuměla, co je kde nového. No a samozřejmě, že věděla, i když jsem se vrátil z hospody. A asi tato poslední zpráva, kterou si můžeme dát, tak tato hezky vystihuje. Myslím, že jsme všichni nějak zvědaví. Já, když slyším vedle sousedy, tak mě to potěší, že to není jenom u nás. To znamená, pojďme udělat rezumé. 35% tvrdí vědci. Myslím si, že v tomhle případě
1: vědci
0: jsou úplně, ale úplně mimo a vůbec neví, jak to v Česku chodí, protože jestli my něco jako máme rádi, tak je to špízování vlastních sousedů. Tak nezapomeňte, až dneska večer budete doma, ne že budete potichu, ať už budete dělat cokoliv, protože tím děláte jenom radost vašim sousedům. Ať se taky dozví něco novýho, ne?
1: Práce domů, to může být dlouhá cesta, ale nemusí být nudná. My ti vždy řekneme, kudy to jede nejlíp a k tomu ti dáme ty největší hity. Jsme Hit Radio Nord Music a Ústecký kraj známe jako svoje boty.
2: Pod větruší v centru Ústí nad Labem, je to tam úplně ucpaný.
1: Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio Nord Music.
3: Klikni! Co frčí tohle léto?
4: Ravensburger kanetní hry. Minimum pravidel, maximum zábavy.
3: Ideální na prázdniny.
4: Doma, venku, na dovče.
3: Beru!
4: Když hry, tak Mironet.
5: Chomutov ožívá. Zažijte kulturní léto v kulisách historického centra plného hudby, umění a setkávání. 27. června si užijte v Chomutově kino pod hvězdami. Sobotní filmový večer pod čirým nebem. Centrum žije. Pojďte si ho užít s námi. Více na visit.chomutov.cz.
6: 178 tisíc korun dolů. Volkswagen Caddy teď skladem v Autonord. Víc asi vědět nepotřebujete. Snad jen, že je to limitovaná nabídka. Autonord. 5 měst na sever od Prahy. Jsme na začátku vašich cest. www.autonord.cz.
7: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
8: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5 000 korun.
7: A dárek je váš, tak ušetřete s
9: tisku levně CZ.
10: Náplně hned.
11: FK Viagem Ústí nad Labem hledá nové fotbalové talenty. Do nejmladších kategorií přijímá kluky i holky narozené v letech 2018 až 22. Novinkou od léta bude také dívčí přípravka pro všechna děvčata ročníku 2015 a mladší. Přidejte se k modrobílé rodině a objevte radost z fotbalu i sportu. Více informací najdete na webu fkviagemustí.cz.
1: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hitradia. Fotbal na Hitradiu Nord Music.
12: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
9: Matracezahubičku.cz.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
1: Taky tady máme hlasovku od Lucie.
2: My když jsme bydleli ještě v bytě, tak nad náma byli takový nahouchlí sousedi a bohužel přes stupečky bylo všechno slyšet. A jednou tam ten starší pán seděl na záchodě asi a volal, no, přes celý byt, volal Hano. A tak se to opakovalo asi 10krát za sebou. A pak říkal, Hano, no co, přines mi to ale děk. Bylo to fakt vtipný. Já jsem se zezdojila tak smála, že to určitě nahoře museli přes z toho stoupačky slyšet.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Ella Anderson na Hit Radio ve 14 hodin 37 minut. Dobrá zpráva je, že byl zadržen nebezpečný muž se zbraní. Podrobnosti pro vás chystáme do zpráv přesně v 15 hodin. Zároveň tak jako projíždím, co se děje nejenom u nás, ale taky ve světě. A našel jsem tady teď aktuální informaci, že v Maďarsku zadrželi nějakého chlapa, který měl doma lidské maso, že jedl normálně kanibala v Maďarsku. To je strašný, to je strašný. No na druhou stranu, jako v tomhle měřítku, tak už mám pocit, že i ta naše odpolední show snad bude jako normální, teda. No, nevím, takhle, zase. Budeme se pouštět do velkých teorií. Sami se nechte dneska překvapit, zase s čím přijdou mezi 15. a 18.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na severu Čech.
2: Přestaňte řvát, je čas se smát.
3: Cože?
4: Práci i školu hoďte už dneska za hlavu.
5: Blíží se padla na Hit Radio Nord Music.
2: Ne spadla, padla.
4: Od 15 hodin jenom hity, jenom dobrý zprávy a jenom zábava.
2: Jenom aby.
4: Těší se na vás Káťa Haplová.
2: A Kamil Bílský.
6: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Nord Music.

0: Bude 3:45. Venku už nám zase začíná svítit sluníčko. Ty mraky, které byly celý dopoledne, tak ty pomalu ale jistě půjdou pryč. Stejně tak jako já tady ze studia musím uvolnit místo také naší odpolední show. Ta pro vás i dneska bude mít plnou nádrž zdarma, tak pokud jste se stanete nebo už jste součástí naší dopravní hlídky, tak opět máte šanci dneska mezi 15. a 18. Co stihneme ještě do 15. hodiny z hitů? Velšili Arms, Leony nebo taky Timbaland ve spojení s One Republic. One Republic mimochodem budou mít koncert o víkendu v Česku. Já vám tenhle týden budu rozdávat lístky, ale ještě jsem vám to prej neměl říkat. No, tak je to venku, tak se máte na co těšit. Já se na vás budu těšit zítra, já jsem Jirka Pelnář a ve 12 nám zítra společně začnou srdcovky.
1: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky. Bauhaus, když se to
2: má podařit. Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
3: Zase lítáš v oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
4: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
3: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
5: firma na zážitky
4: CZ.
6: Jezdí ve vlastním stylu s novým Seat Arona. Kompaktní SUV s výrazným designem, vylepšenými full LED světlomety a interiérem, který tě pohltí. Do města i za dobrodružstvím. Seat Arona. Každá ulice je příležitost. Každá zatáčka, nový zážitek.
7: Autonord. Váš autorizovaný prodejce vozů Seat. www.autonord.cz.
8: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
9: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
10: Klikni! Tady Míra z Mironetu a nesu ti letní pecku!
11: Co to je?
10: Minecraft Explorers od Ravensburgeru. Karetní hra plná pokladů, zombí a zábavy.
11: Ideální na léto s kámošema.
10: Přesně! V Mironetu jen za 199 kaček!
11: Tak to beru.
10: Když hry, tak Mironet.
12: Hit Radio. Hit Radio.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Řidiče aktuálně pozor na trase z Teplic směrem na Lovosice, a to konkrétně na výjezdu z Velemína. Tam totiž u krajnice aktuálně probíhá údržba zeleně, takže pokud tudy zrovna jedete, tak počítejte s překážkou, přibržděte a vyhněte se jí. Jinak přeju šťastnou cestu a připomínám, vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
4: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
5: Dan Landa,
4: Mirá,
5: Rybičky,
4: Migové,
5: jdeme na Hrady.
4: 8 hradů,
5: 8 víkendů.
4: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
5: Dan Landa,
4: Harley,
5: Tomáš Klus,
4: Single X.
5: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
6: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
4: Tohle není jen festival,
5: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
7: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
8: To jen se zeptej tatínka.
9: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: On air.
11: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
12: Máme 15 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Policie dopadla ozbrojeného muže, který dnes směřoval na učiliště v Čelákovicích u Prahy. Zásahovka ho dopadla krátce před 14. hodinou v pražských Strašnicích. Muž je držitelem zbrojního průkazu, žádnou zbraň ale nemá oficiálně registrovanou. Co ho vedlo k dnešnímu jednání, teď zjišťuje policie. Bezmála 98% zájemců o studium na střední uspělo v prvních dvou kolech přijímacího řízení. Jde o zhruba 137 tisíc školáků. Výsledky druhého kola najdou žáci ode dneška v elektronickém systému DIPSY a zveřejnili je také školy. Opět se budou měnit maximální ceny pohonných hmot určené státem. Nafta zítra zlevní a prodávat se bude nejvýš za 36,40 za litr. Benzín půjde naopak o něco nahoru a za litr dáme maximálně 40,60.
1: Fotbalový servis.
12: Poslední utkání základní skupiny před sebou má český fotbalový nároďák na mistrovství světa v Americe. Dopoledne tým odcestoval z Dallasu do mexické metropole, kde se bude hrát na slavném aztéckém stadionu. A podmínky rozhodně nebudou příznivé. Stadion totiž leží v nadmořské výšce zhruba 2200 metrů. Po dvou kolech mají Češi na kontě jediný bod. Nejprve prohráli 1-2 s Koreou a poté pouze remizovali s outsiderem Jihoafrickou republikou 1-1. Případné vítězství nad Mexikem by našim dalo jistotu postupu. Remíza by jim stačila pouze při schodě řady dalších výsledků. Utkání na aztéckém stadionu začne ve středu v 19 hodin tamního času, což pro nás znamená budíček ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno.
0: Tak se nám nakonec v úterý z těch mraků vyklubalo sluníčko a je tady zase vedro, konkrétně dneska 26 až 30 stupňů Celsia. Pozor, ve středu budou na severu Čech ještě větší tropy, konkrétně 29 až 32 stupňů Celsia. No a aby toho nebylo málo, tak právě od zítřka meteorologové předpovídají, že to půjde výš, výš a ještě výš. Tak s tím počítejte.
1: Hit Radio Nord Music.
0: A my už jdeme na to. Je úterý 23. června, byly 3 hodiny a tak startuje odpolední show Padla na Hit Radio Nord Music s Kamilem Bílským. Dneska jenom se mnou, protože moje kolegyně Káťa Haplová má pro tento týden volno, ovšem slibuju, že i tak si to užijem. A kde jinde můžeme začít, než u vody v tomhle vedru, už za chvilku. Do té doby ale třeba Lady Gaga a Abracadabra.

21 Pilots vpadla na Hit Radio Not Music. Představte si, že existuje koupaliště jenom pro němčináře. Slyšíte dobře? Koupaliště, kde se můžou koupat lidi, kteří umějí jenom německy. Taky vám to přijde šílený, anebo dokonce padlý na hlavu, ale fakt je to pravda. Konkrétně je to přírodní koupaliště v německém městě Halle. A ten důvod, proč se tam nikdo jiný koupat nesmí, je prozaický. Majitel tohodle přírodního koupaliště se totiž bojí, aby se tam někomu něco nestalo. Na tomhle koupališti jsou totiž všechny ty výstražní a informační cedule logicky v němčině, když je to v Německu. No a tak majitel usoudil, že kdo tam prostě přijede a neumí německy, tak se tam nesmí koupat. Protože neví, kam může, kam nemůže, co se smí, co se nesmí. Zkrátka dobře, žádný ten příkaz ani zákaz si na té ceduli nepřečte a nepřeloží. Takže z toho důvodu hnedka u vchodu to selektuje a jakmile zjistí, že někdo neumí německy, tak tam prostě nesmí. Co tomu říkáte? Jako na jednu stranu ano, rozumím tomu, bezpečnost nade vše, chápu jeho úmysl, ale na druhou stranu, představte si, jak je dneska venku vedro, to je neskutečný, teče z vás a teď jedete kolem té nádherný, osvěžující vodní hladiny, chcete se jít vykoupat a prostě nemůžete, protože jediný, co z němčiny umíte, je bitte einmal Currywurst.

0: Rádio Nord Music a Ústecký kraj známe jako svoje boty.
1: V odpolední show padla na Hit Radio Nord Music s Kamilem Já po vás sijou a vy po mně dopravou. Konkrétně řidič Robert nám poslal aktuální info, že na cestě z Teplic do Litvínova probíhá dneska sečení trávy. Tímto varuje všechny ostatní řidiče. Roberte, díky moc za textovku, která nám přistála na našem WhatsAppu 37 39 958. Je to jasný důkaz, že Hit Radio Nord Music je nejlepší rádio na cestu domů, ale hlavně díky vám, protože vy nám přidáváte ty další a další informace ze severočeských silnic, takže máme kompletní přehled a můžeme vás informovat, můžeme vás upozorňovat a můžeme vás taky varovat. Ale pozor, nespolupracujte jen tak, nespolupracujte zadarmo. Pojďte využít toho, že s náma vysíláte a pojďte s náma vysílat na Instagramu, kde jsme jako Hit Radio podtržítko Nord Music, protože pro vás máme mega odměnu, a to sice 10 000 korun na palivo do vašeho auta. To už jsou takový prašule, za který 100% projezdíte celý léto. Můžete vyrazit na výlet, na dovolenou, prostě kam chcete a přitom neutratíte za benzín anebo naftu ani kačku. Tak jestli do toho chcete jít s náma, stačí nás sledovat na Instagramu, kde jsme jako Hit Radio podtržítko Nord Music, a zúčastnit se tam aktuální soutěže. Jejíž vítěz vzejde tento pátek, přátelé. Takže tento pátek vyhraje někdo z vás 10 000 korun na cestování na celý léto. Tak do toho pojďte s náma, hodně štěstí.
0: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Také tady máme hlasovku od Lucie.
3: My když jsme bydleli ještě v bytě, tak nad náma byli takový nahluchlí sousedi a bohužel přes stopečky bylo všechno slyšet. A jednou tam ten starší pán seděl na záchodě asi a volal na přes celý byt, volal Hano. A takhle se to opakovalo asi 10krát za sebou. A pak říkal Hano, no co, přines mi to leťák. Bylo to fakt vtipný. Já jsem se ze zdola tak smála, že to určitě nahoře museli přes z toho stoupačky slyšet.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Novoveská.cz. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská.cz. Novoveská.cz.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

0: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Padla na Hit Radio Nord Music. Přátelé, to je takovej pařák, že jsme dneska večer museli naordinovat nějaký průvanový recept a mám ho pro vás. I dneska od 18 hodin se těšte na ty legendární pecky, které jsme už milovali jako děti, na které jsme pařili, když jsme byli mladí a na které vzpomínáme dodnes. Prostě hity let 80. 90. a milénia. Ale pozor, protože je venku takový vedro na severu Čech, tak jsme si rozhodli, že dneska vám budeme hrát jenom hity, ve kterých je jako fakt průvan. Tak tady je ochutnávka. No řekněte, že je to trošku lepší, co? Cítíte, jak to fouká? A to není všechno. Dáme si dneska třeba i kamufláže na Hit Radio Classic od 18 hodin. No a nezastavujeme. Tohle je legendární norská skupina AHA.

Tak to je jenom ochutnávka z toho, co vás čeká od 18 hodin na Hit Radio Nord Music. Prostě pecky, ve kterých je fakt průvan a se kterýma vám nebude vedro. Tak lete Hit

0: U našeho předchozího psa, což byl výmarský ohař, který miloval rajčata. A já vždycky, když jsem odcházel do práce, tak jsem kouknul na náš záhodek a říkám si, hele, tamhle už se klube krásný červený, až přijdu odpoledne, nakrájím, slupnu, to bude svačinka. Přijdu odpoledne domů a rajče tam není. Jsem si říkal, aha, tak si asi holky už dali, no nevadí, tak si počkám na jiný. Druhý den to samý. Už mi to bylo podezřelý, takže jsme si dali i kameru, protože jsme si původně mysleli, že nám to buď někdo krade, anebo že tam přes pod chodí nějaký zvířata. A až z té kamery jsme se dozvěděli, že náš pes miluje kontrolovat záhonky a kdykoliv uvidí, že dozrává rajče, tak opatrně tou svojí hubičkou přijde k tomu plodu, jemně ho ukousne, aby nezničil to rajče, sežere ho a je konec. No a teď máme novýho psa, útulkáře, a ten pro změnu sklízí třešně. Takže přátelé, každý ráno, když vykouknu z okna, tak vidím, jak náš pes rozrazil dveře, běží pod třešeň a kam až dovyskočí, tak všechny ty větve jsou od něj oholený a není tam ani jedna třešeň. To je neuvěřitelný. Takže má to jednu výhodu. V tomhle vedru, pokud se vám nechce sklízet, ten pes to umí sklidit za vás. Ale nevýhoda, musíte ho to odnaučit žrát.
1: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinca na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
2: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
3: Dan Landa.
2: Mirá.
3: Rybičky.
2: Migové.
3: Jdeme na Hrady.
2: 8 hradů.
3: 8 víkendů.
2: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
3: Dan Landa.
2: Harley.
3: Tomáš Klus.
2: Single X.
3: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
2: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola. Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
3: www.hrady.cz.
4: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
5: Taky nechcete končit léto větou.
6: To zase nějak uteklo, viď?
5: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
7: Mami, ten Superland byl boží.
8: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
9: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
10: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
11: Užijte si zážitkové léto s Allegri.
12: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
13: Romantika.
12: Sportáky.
13: Zábava pro děti a mnohem víc.
12: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
14: Firma na zážitky.
15: CZ.
16: Hit Radio Nord Music.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím, díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty dny.

poetika a zkouším žít. V úterý těsně před 16. hodinou vpadla na Hit Radio Nord Music. Já jsem zatím zkoušel zkontrolovat severočeské silnice a pozor, vidím tady hnedka aktuálku na výjezdu z Mostu na Chomutov, tam totiž před odbočkou na Litvínov narazilo osobní auto do svodidel. Aktuálně ještě sbíráme další info, takže kompletní dopravní informace vám dáme samozřejmě v celou, nicméně už teď varuju opatrně, v tomhle vedru skutečně pomalu, hodně vody u sebe a ať se nikomu nic nestane, ale přidáme v celou i dobrý zprávy, například vám prozradíme, který filmový hvězdy dorazí letos do Karlových Varů na Mezinárodní filmový festival. Tak si na to počkejte. Do té doby Evanescence a nebo Kamrad na Hit Radio Nord Music.

0: Na cestu z práce, anebo možná někam na koupálko, právě teď Evanescence a Bring Me To Life v úterý těsně před 16. v odpolední show padla na Hit Radio North Music. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Ještě jednou připomínám, řidiči pozor na výjezdu z mostu na Chomutov, konkrétně před odbočkou na Litvínov. Tam narazilo osobní auto do svodidel a aktuálně se to tam řeší. A ještě jedna dopravní komplikace, tentokrát na trase z Řehlovic na Teplice u odbočky na Sezemice. Tam také havarovalo osobní auto, i v tomhle místě zpomalte. Šťastnou cestu a nezapomeňte, vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: Vítejte v areálu Hippodrom Most. Místo, kde se snoubí sport a zábava s rodinnou pohodou. Hledáte top místo pro vaši svatbu, oslavu nebo firemní akci? Hippodrom Most nabízí nádherný prostor pro svatby, parkourové závody nebo fotbal golf. Děti si užijí na hřišti, zatímco vy můžete relaxovat na inline dráze. Novou sezónu otevíráme 1. dubna 2026. Těšíme se na vás. Hippodrom Most.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Mami, proč máme všechno od konceptu?
5: To jen se zeptej, tatínka.
6: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio North Music.
10: Máme 16 hodin, jsou tu krátké zprávy a Bára Purkartová. Pro křišťálový globus si letos v Karlových Varech přijede francouzská herečka Juliette Binoche a americký herec Dustin Hoffman. Cenu za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii převezmou na Mezinárodním filmovém festivalu, který proběhne od 3. do 11. července. Cenu prezidenta pak získá americký herec Jeffrey Wright. Ministr zdravotnictví Vojtěch podporuje zákaz prodeje energetických nápojů dětem do 16 let. Dnes to uvedl na síti X. Pravidelně je podle něj konzumuje skoro 70 tisíc českých dětí ve věku od 11 do 15 let. Ve sněmovně už podle něj vzniká návrh na tuto regulaci. V Českém Švýcarsku začal platit noční zákaz vstupu do lesů. Kvůli suchu je v Národním parku zvýšené riziko vzniku požárů. Víc šéf hasičů Martin Laníček.
11: Samozřejmě problematika Národního parku je velmi specifická. Činíme tam nějaké specifické úkony. Udělali jsme poměrně velký skok v technickém vybavení jednotek požární ochrany, jsou to čtyřkolky a tyto a především velkokapacitní hašení za pomoci vrtulníků. To se dneska ukazuje jako nejefektivnější nástroj zdolávání požáru v takto složitém přírodním prostředí.
10: Nad parkem navíc pravidelně létají drony s kamerou. České i zahraniční tenistky podpořili Markétu Vondroušovou, která dostala v pondělí od Mezinárodní agentury pro bezúhonnost tenisu 4letý zákaz činnosti. Prý proto, že loni neodevzdala vzorek při dopingové kontrole. Za Vondroušovou se postavil i Český tenisový svaz nebo bývalý fedcupový kapitán Petr Pála.
0: Svítí slunce nad hlavou, jak zpívá Jirka Korn, a do toho pořádný pařák, konkrétně 26 až 30 stupňů Celsia, ale přátelé, to je teprve předkrm, jo. Zítra ty tropy ještě víc zesílejí, bude až 32, no a od středy to půjde další dny ještě a ještě výš. Tak se na to připravte a počítejte s tím.
8: Hit Radio North Music.
0: No a odpolední show padla na Hit Radio North Music jede dál. Kdybych byl na sezení, tak bych řekl, ahoj, já jsem Kamil a jsem alkoholik. Ale já stojím v rádiu uprostřed techniky a chce se mi říct, ahoj, já jsem Kamil a hořím, protože tady je strašný vedro. Tak víte co, za chvilku se podíváme na zoubek zaměstnavatelům, aby jsme věděli, co v práci smí a nesmí.

Hraje vám odpolední show Padla na Hit Radio Nerd Music a představte si, že Dům dětí a mládeže v Ústí nad Labem pustil zaměstnance kvůli tomuhle vedru dřív domů. To chce potlesk. Vedro je to fakt neuvěřitelný a člověk si říká, to se nedá vydržet, ale nejenom, že se to nedá vydržet doma nebo venku, ale ono se to samozřejmě nedá vydržet ani v práci. A teď si vemte, že do práce prostě chodit musíme, makat se musí, tak co s tím dělat? Kouknul bych se na zoubek zaměstnavatelům, jestli nám vůbec umožňují v těchto podmínkách pracovat. Třeba Dům dětí a mládeže v Ústí nad Labem fakt klobouk dolů, prostě koukne, vidí, jak se všichni potějí, navíc dětem končí školy, končí kroužky, začíná volno, tak co tam ty zaměstnance trápit, že jo? Tak takhle nějak by to mělo vypadat. Já si myslím, že jestli máme na něco stoprocentně v tomhle počasí nárok, tak je to za prvý víc přestávek, takže ne, že přijdete do práce a pustí vás akorát 30 minut na oběd. Neexistuje. Měli byste mít pravidelné přestávky během celé pracovní doby, abyste si fakt trošku dáchli. A druhá věc je pitný režim. Máte v práci pití? Zařídil vám váš šéf pití? Zkrátka dobře, máte v tomhle vedru co pít? Jestli ne, jde se domů. Není voda? Není práce. Takhle nějak si myslím, že by to mělo vypadat. Tak já jenom doufám, že máte hodnýho zaměstnavatele, že máte hodnýho šéfa a že to v tomhle vedru jde u vás v práci vydržet. Nicméně, napadá mě, že to vedro by mohlo být vlastně i užitečný. Vemte si, kdyby třeba bylo vedro v obchodech. Kdyby bylo vedro v obchodech, tak bych normálně volno nařídil i prodavačkám, kdyby šli prostě dřív domů a my bychom se třeba konečně naučili používat ty samoobslužní pokladny.

0: Something Just Like This. Další pecka vpadla na Hit Radio Rock Music. A teď budeme taky chvilku vysílat s Petrou z Duchcova.
1: Jsme Hit Radio Nord Music a Ústecký kraj známe jako svoje boty.
0: Péťa z Duchcova totiž využila náš WhatsApp 37739958 a poslala nám aktuální textovku, ve který píše: pozor, v Teplicích v Libušíně ulici se srazily dvě osobní auta. Je tam policie a projíždí se jedním pruhem, tak opatrně. Děkujeme moc. Děkujeme moc, že nás nejenom posloucháte, ale že s náma i vysíláte. No a za to jsme si vymysleli, že budeme letní Ježíšek. Přátelé, letní Ježíšek znamená, že chceme někomu z vás 10 000 korun darovat na benzín a nebo naftu. Zkrátka dobře, Hit Radio Nord Music, to je to nejlepší rádio na cestu domů, takže se nás vyplatí poslouchat kvůli infu a ještě nás sledujte na Instagramu, kde jsme jako Hit Radio podtržítko Nord Music, protože právě tam můžete vyhrát desítku. Máme tam aktuální soutěž, stačí nás sledovat, stačí se jí zúčastnit a už tenhle pátek vylosujeme jednoho z vás, který skutečně vyhraje palivo na celý léto, palivo na dovolenou, palivo na výlety. Prostě nebudete muset ze svýho zaplatit ani korunu. Dáme vám 10 000 korun na benzín a nebo naftu. Tak s náma pojďte soutěžit na Instagramu, jsme tam jako Hit Radio, podtržítko Nord Music.
1: Milovníci kávy, pozor! Café Bascucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Bascucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
2: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
3: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa,
3: Mirá,
4: Rybičky,
3: Migové.
4: Jdeme na hrady.
3: 8 hradů,
4: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
4: Dan Landa,
3: Harley,
4: Tomáš Klus,
3: Single X.
4: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
3: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola. Tohle není jen festival, to jsou hrady.
4: www.hrady.cz.

0: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
1: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
2: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno a proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: FK Viagem Ústí nad Labem hledá nové fotbalové talenty. Do nejmladších kategorií přijímá kluky i holky narozené v letech 2018 až 22. Novinkou od léta bude také dívčí přípravka pro všechna děvčata ročníku 2015 a mladší. Přidejte se k modrobílé rodině a objevte radost z fotbalu i sportu. Více informací najdete na webu fkviagemustí.cz.
4: Pozor, velká slevová akce vtedy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
8: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

půl pátý a s váma padla na Hitrádiu Nord Music Divokej byl kapela, která prej miluje všechny svoje hity a klidně je bude hrát až do omrzení. Na rozdíl od Michala Malátního, který prej nesnáší dlouhej kouř.

taková pěkná písnička, ale prostě Michal Malátný, frontman kapely Činasky, nemá tenhle hit rád. Údajně tenhle hit složil ještě kdysi, když byl mladý, hloupej a nevěděl nic o světě. A když tenhle hit slyší dneska, tak říká, to je strašný, já se úplně stydím, to je tak naivní písnička. A vždycky ji škrtne a už ji nikdy nikde nechce hrát. Ale naštěstí není v kapele sám a zbytek jeho kapely si vždycky tenhle hit na ten playlist prosadí. Takže ať už zase uvidíte Činasky kdekoliv, můžete se spolehnout, že dojde i na dlouhý kous, protože Michal Malátný bude prostě přehlasovaný. Ale je to zvláštní, není to první umělec, ať už zpěvák, anebo herec, který tvrdí, že něco, co vlastně dosáhlo obrovského úspěchu, ho dneska štve. Ať už je to písnička, kterou musí hrát furt dokola, anebo ať už je to nějaká postava, se kterou si pak toho herce všichni spojujou a vlastně vůbec neregistrujou, že taky hraje něco jiného. Takže hold, Michal Malátný si na sebe ušil dlouhý kous, ale zaplať pánbu, bude tady s náma i dál. Navíc, pozor, kapela Činasky chystá i překvapení, protože hodlá spolupracovat s Kateřinou Marií Tichou, tak na to jsem hodně zvědavý, co z této spolupráce vznikne. A aby toho nebylo málo, tak když prej kluci z Činasky nebudou líní, tak možná na jaře vznikne i nový album a na to bych se teda hodně těšil. Kor, když to budou ty pravý Činasky se vším všudy. Takže přátelé, možná už příští rok hity od kapely Činasky Fungl nový, který si pustíme a dáme si u nich jenom dlouhej kouř a pohodu.

0: by vyndalo mobil a zjistilo, kolik je hodin. Tak tohle všechno může být minulost, protože Hit Radio Nord Music vám nabízí fungl nový, úžasný, nádherný, chytrý hodinky, přátelé. To je cena, kterou aktuálně můžete vyhrát ve snídaní šampionů v naší rychlý pětce. A není to nic těžkého, stačí si přistat mezi 6. a 9. servírujem právě snídaní šampionů a v ní rychlou pětku. No a tam, když odpovíte na 5 jednoduchých otázek, tak můžete mít úplně gratis fungl nový, nádherný, úžasný, chytrý hodinky a už vždycky budete vidět, kolik je hodin. Tak jdem to zkusit. Přátelé, první otázka, jak se jmenuje naše rádio? Hit Radio Nord Music, správná odpověď. Jak se jmenuje naše ranní show? Snídaně šampionů, správná odpověď. Jak se jmenuje moderátorka? Jasmin, ano. Co moderátor? Michal, ano. A poslední správná odpověď, jak se jmenuje hit, který budeme hrát za chvilku? Nejtěžší nakonec. A peta, pet. Tak tohle, když zvládnete po ránu, jsou z toho chytrý hodinky od Hit Radio Nord Music. Tak hodně štěstí.
1: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
2: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je

0: na www.levnězčiny.cz.
1: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
2: 178 tisíc korun dolů. Volkswagen Caddy teď skladem v Autonord. Víc asi vědět nepotřebujete. Snad jen, že je to limitovaná nabídka. Autonord. 5 měst na sever od Prahy. Jsme na začátku vašich cest. www.autonord.cz.
3: Máte rádi dobré jídlo a skvělou atmosféru? Pak si nenechte ujít nový Street Food Festival v Bílině. V sobotu 27. června se Mírové náměstí promění v ráj chutí z celého světa. Přijďte ochutnat originální speciality, setkat se s přáteli a užít si den plný vůní, chutí a zábavy. Chybět nebude ani hudební a doprovodný program pro celou rodinu. Street Food Festival Bílina 27. června na Mírovém náměstí.
4: Hit Radio.
5: Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Nord Music.
6: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
7: Matracezahubičku.cz.
8: Hit Radio. Když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravě.

i zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp z Hit Rádia.

Avril Lavigne vpadla na hitrádiu North Music, zatímco mě přišla právě teď fotka z koupaliště v Brně, jak moje dcera líže zmrzlinu. Tomu říkám, panečku, provokace. Vy už to máte, doufám, za sebou, vám už padla, vy už si, doufám, užíváte volno někde v chládku, ale když člověk ještě musí makat a přijde vám takováhle provokativní fotografie, no, nevím. Mimochodem, je to ta samá mladší dcera, která mě dostala před mnoha a mnoha lety, když byla opravdu ještě malinká. A vzpomínám si, že bylo taky jedno léto, který se fakt nedalo vydržet, byly obrovsky vysoké teploty, tropy neuvěřitelný, člověk se potil, nedalo se prakticky venku existovat, takže se hledal aspoň kousek stínu, kde by někde byl a kam by se člověk mohl schovat. A vím, že jednou jsem byl takhle v tom stínu schovaný a stejně se to nedalo, stejně jsem se potil, říkám, to není možný. I v tom stínu je snad 40 stupňů Celsia. A ona ke mně přišla a říká, tati, tak proč sedíš ve stínu?

0: Farben Dělátečku za další hodinkou padla na Hit Radio Not Music. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Přátelé, aktuálně pozor v Mostě, a to konkrétně v Čepirošské ulici, kde se srazila dvě osobní auta. Nicméně projíždí se bez zdržení, takže šťastnou cestu a tím máte rychle za sebou a z toho vyhřátýho auta co nejdřív vylezete. A hlavně připomínám, i vy nám můžete volat. Vaše telefonáty přijímáme na naší bezplatnou linku 800 900 952.
1: Všude dobře, domo nejlíp. Ledově ledová tříšť nebo točená zmrzlina. I u vás doma se Slushymakerem Domo. Trendy přichází, buď u toho. Co je domo, to se počítá.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 kary ze hořká v multipeku 8x půl litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Hit Radio. Na vodě není signál, není klid, ale je tam život. A přesně ten si letos zasloužíš. A tví děti taky. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na dovolenou na vodě a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
4: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
5: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio North Music.
8: Je 17 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Pěkné odpoledne. Krásy Česka každoročně lákají miliony lidí. Turistické cíle po celé zemi loni zaznamenaly vysokou návštěvnost a stále více lidí míří mimo tradiční turistická centra. Potvrzuje to i ředitel České centrály cestovního ruchu František Reismiller.
9: Vedle známých ikon roste tak návštěvnost i muzeí, technických či sakrálních památek, přírodních lokalit i menších regionálních atrakcí. Krásně je to vidět třeba na příkladech Národního památníku na Vítkově, Průhonického parku, centra Černá Louka v Ostravě, větší areálu Sedles v Kutné hoře.
8: Velké oblibě se v létě těší třeba zábavní park Miraculum v Milovicích a nebo Skybridge na Dolní Moravě. Právě probíhá poslední týden stávajícího školního roku. Naprostá většina školáků a studentů si pro závěrečné vysvědčení půjde teď v pátek, 26. června. Letní prázdniny pak začnou s předstihem v pondělí 29. června a skončí taky v pondělí 31. srpna. Zásadní změnu na svých dálnicích chystá Chorvatsko. Cílem je výrazně zlepšit plynulost dopravy. Nově už se totiž nebude muset stát v dlouhých kolonách. Klasické mýtné brány totiž od března příštího roku nahradí moderní elektronický systém. Letos bude tedy cesta po staru tou poslední. Čeští hokejbalisté zvítězili na domácím mistrovství světa v Ostravě nad Švýcarskem 12-3. Jsou tak po třech zápasech 100% úspěšní. Dnes můžeme našim v Ostravar aréně fandit v derby se Slovenskem. Duel začne ve 18:45.
0: Tropy, tropy a zase tropy. To je aktuální předpověď meteorologů pro severní Čechy. Zkrátka dobře, dneska se teplota na severu Čech pohybovala zhruba kolem 30. Zítra už se to vyšplhá na 32. A aby toho nebylo málo, tak do víkendu se dočkáme ještě takových teplot, až nás prej bude přecházet zrak.
6: Hit Radio North Music.
0: Chce to zmrzlinu? Chce to nanuka, anebo aspoň led do pusy. Zkrátka dobře, chce se to schladit. S váma je úterní odpolední show padla na Hit Radio North Music. Moje jméno je Kamil Bílský, no a protože pátá hodina odbyla, tak jdeme do poslední společný 60-minutovky, do hodinky, kterou právě teď odstartují Nickelback. Tak krásný odpoledne na severu Čech.

Ray Dalton vpadla na hitrádiu Not Music. Já vám přeju krásný odpoledne a věřte, nevěřte, Češi se prej letos koupou úplně ve všem. Tak to, že se koupem, na tom není nic divného, dítě venku vedro jako blázen, ale to, že prej letos lezem úplně do všeho, tak to je trošičku překvapení. Je to vlastně taková první statistika, která se objevila na začátku letošního léta a trošku boříme ty mýty, protože my jsme nejradši na oficiálním koupališti, jako je třeba v Teplicích nebo jako je třeba v Děčíně, tam to máme rádi, je to tam čistý, najdeme tam všechno, co potřebujeme a jsme tam spokojení. Samozřejmě vy, co máte rádi ty velké vodní plochy, tak chodíte třeba na jezero Most nebo na Ústeckou Miladu, taky žádný problém. Ale letos jsou prej zaznamenaný případy a jejich čím dál tím víc, že už je takový vedro a na koupalištích takovej nával, že lidi už vyhledávají i vodní hladiny, do kterých by normálně nevlezli. Já jsem byl třeba o víkendu teďka v Povrlech, tam je nad koupalištěm taková ta nádrž, vyhlášená nádrž, já jsem se do ní chodil koupat jako malý dítě, ale musím teda říct, teď už bych do ní nevlez, protože ta je zelená jak brčál. Nicméně zase na druhou stranu, třeba řeka Labe. Řeka Labe je teďka prej hodně vyhledávaná ke koupání a přestože někdo může mít předsudky, fuj, do Labe a není to špinavý a tak dále, chodí nás tam prej čím dál tím víc. Takže přátelé, jestli vám nevadí, že vás občas olízne nějaký kapr, tak slibuju, že i já tam dneska jdu a sejdeme se večer v Labi.

0: Hit Radio Nord Music a Ústecký kraj známe jako svoje boty.
1: Posloucháte úterní Padla s Kamilem, taky Anastasiu, a jestli se vám zrovna rozsvítilo v autě hladový voko, tak běžte na Instagram Hit Radio Nord Music. Já vím, zní to trochu nelogicky, logičtější by bylo zajet na nejbližší benzínku, natankovat a zaplatit, ale dobře vám radím. Přátelé, na Instagramu, kde jsme jako Hit Radio podtržítko Nord Music, soutěžíme celý tenhle týden o 10 000 korun právě na benzín a nebo naftu. A proto vám to radím, ušetřete. Neplaťte ze svýho, my vám to léto zaplatíme. Prostě peníze na pohonné hmoty celkem 10 000 korun a červenec a srpen jezdíte gratis. Co vy na to? Jestli berete, tak ještě jednou připomínám, na Instagramu jsme jako Hit Radio podtržítko Nord Music, stačí nás sledovat, zúčastnit se soutěže a už v pátek se bude jeden z vás vozit zadarmo, respektive za peníze Hit Radio Nord Music. Tak hodně štěstí.
0: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Takže tady máme hlasovku od Lucie.
3: My když jsme bydleli ještě v bytě, tak nad náma byli takový nahluchlí sousedi a bohužel přes stopečky bylo všechno slyšet. A jednou tam ten starší pán seděl na záchodě asi a volal přes celý byt, volal Hano. A tak se to opakovalo Zdeno. Asi 10krát za sebou. A pak říkal Hano, no co, přinesl mi to ale ťák. Bylo to fakt vtipný. Já jsem se zezdojila tak smála, že to určitě nahoře museli přes z toho stoupačky slyšet.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
4: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
5: Letní slevy právě odstartovaly!
4: Zažij léto naplno!
5: Když zábava,
4: tak Mironet,
5: klikni dvakrát!
0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
6: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
7: Dan Landa.
6: Mirá.
7: Rybičky.
6: Migové.
7: Jdeme na Hrady.
6: 8 hradů.
7: 8 víkendů.
6: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
7: Dan Landa.
6: Harley.
7: Tomáš Klus.
6: Single X.
7: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
8: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
6: Tohle není jen festival,
7: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
9: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
10: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu!
11: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
12: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
13: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
14: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
13: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
0: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Eva Farná, Miraj a vzpomeneš si na Hit Radio Nord Music. A tak jsem si vzpomněl, že právě kapela Miraj to rozbalí už tohle léto tady u nás na severu Čech, a to konkrétně na festivalu Hrady.cz na Bezdězu. Přátelé, už se to blíží. Celý rok to slibujeme. Celý rok na to zveme a za chvilku je to tady, konkrétně 28. až 29. srpna. A teď to nejdůležitější. Máte už jenom pár dní na to, abyste využili aktuálně nejlevnější lístky. Konkrétně do 25. června se dají koupit od 1200. Pak už to bude zase o chlup dražší. A já myslím, že se to vyplatí, protože o 1200 vidět tolik hvězd, jako je nejenom kapela Miraj, ale jako je třeba Dan Landa. Přiletí taky MiG-21. Uvarku, jarku, tatarku, spárku, matorku, storku, baťarku, norku, japonku, polku, mongolku, solku, uzenou rolku, zelenou... A připlavou i rybičky 48. Tu a já všechno v péči mám. A k tomu taky Tomáš Klus, Sindlis, Trautenberg, Vypsaná fixa, no... Prostě doslova a do písmene hudební smetánka. Tak jestli chcete ušetřit, do 25. června jsou ještě lupeny o 1200, pak už to bude dražší. Tak fofrem na www.hrady.cz.

jo. Spoustu studentů u kafička jsem dneska viděl. Za náma je Espresso Macchiato, s váma úterní padla na Hit Radio Not Music a musím říct, že studenti už se fakt neučej a vymýšlej doslova do písmene psí kusy. Tak některý právě bloumají po městě, mají tam takzvaný rozchod, vlastně každý si dělá, co chce. Moje starší dcera, ta třeba dneska se svojí školou jela na Mělník, na zámek, aby taky nadčerpala trošku historie a kultury. A moje mladší dcera, ta zase například přijde ve čtvrtek sem k nám do Hit Radio Not Music na exkurzi. Takže každá škola to pojímá po svém.

0: ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
1: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
0: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Chomutov ožívá. Zažijte kulturní léto v kulisách historického centra plného hudby, umění a setkávání. 27. června si užijte v Chomutově kino pod hvězdami. Sobotní filmový večer pod čirým nebem. Centrum žije. Pojďte si ho užít s námi. Více na visit.chomutov.cz.
3: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.
5: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
6: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
7: Klikni!
8: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
7: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
8: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
7: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
8: Když repráky, tak Mironet.
7: Klikni dvakrát.
9: Hit Radio Nord Music.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

tohle se prostě povedlo. Black Eyed Peas a Where is the Love. V úterý, těsně před 6 hodinou v odpolední show Padla na Hit Radio Nord Music, ale i Padla má Padla. Takže se s váma loučí Kamil Bílský, mějte se krásně, krásný zbytek večera. Zítra už je středa, polovina pracovního týdne. No a pokud se neroztečeme, tak se sejdeme zase v 15.00 tady u nás v odpolední show Padla na Hit Radio Nord Music.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Všem řidičům připomínáme, že na trase z Teplic na Most, a to konkrétně za Chotějovicemi, stále probíhají práce na silnici, takže v tomhle místě počítejte s omezením. Jinak přejeme šťastnou cestu a nezapomeňte, vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 kary ze hořká v multipeku 8x 0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
5: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
6: Náplně hned. Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu, nebo občerstvení na svatbu, nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě, až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz. Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv přeje Lucie Daňková. Ministerstvo financí umožní objednávky v druhé emisi státních dluhopisů pro občany na konci srpna. V první emisi je možné takzvané dluhopisy republiky objednávat do půlnoci z neděle na pondělí. Emise bude vydána 15. července. Prezident Petr Pavel podal k ústavnímu soudu kompetenční žalobu ve sporu o účast na červencovém summitu NATO v Ankaře.
8: V této žalobě žádám ústavní soud, aby deklaroval, kdo může rozhodovat o účasti prezidenta na summitu. Aby uložil vládě nevytvářet prezidentovi administrativní ani jiné překážky při výkonu jeho ústavních pravomocí. Aby stanovil povinnost vládě poskytnout prezidentu republiky veškerou součinnost. Jsem rád, že období dohadování je u konce a ve věci bude jednat ústavní soud. Budu plně respektovat jeho rozhodnutí, ať už bude jakékoliv.
7: O případném přednostním projednání rozhodne plénum, tedy sbor všech ústavních soudců a soudkyň, sejde se zítra. Evropu trápí vlna veder. Itálie kvůli vysokým teplotám vyhlásila nejvyšší stupeň varování pro 15 měst a na severu země lidé hlásili také výpadky proudu. V bezmála celém Španělsku pak platí výstraha před horkem a v Portugalsku očekávají teploty blízké rekordům. Vedra si už ve Francii od minulého čtvrtka vyžádala životy 40 převážně mladých lidí, kteří hledali úlevu koupáním a utopili se. Dnes večer budeme znát vítěze ankety Zlatá hokejka. Vyhlášení proběhne v Pražském divadle na Vinohradech. Do závěrečného třetího kola hlasování postoupilo 9 hráčů z NHL, včetně osminásobného vítěze ankety Davida Pastrňáka z Bostonu a hvězda extraligových Pardubic Roman Červenka.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
7: Noc většinou jasná, do rána 17 až 13 stupňů a zejména v údolích chladněji, dokonce pouze 10. Přes den slunečno, nejvyšší teploty 28 až 33 na severovýchodě, do tropické hodnoty 30 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 20. Vítr slabý proměnlivý nebo ze severních směrů.
6: Krásný večer, 2 minuty po 18. hodině s vámi Kateřina Pechová. Doufám, že to vedro ještě zvládáte, je to příšerný, já vím, ale to vydržíme, je léto, tak to zvládneme. A k tomu ty nejlepší hity z 80., 90. a milénia. No a kým jiným to odstartovat, než skupinou Lucie. Černí anděle právě teď.

Song z roku 1990, Bakerman Laid Back, právě teď v éteru Hit Rádia. Prosím vás, jak si čistíte hlavu? Já doufám, že nějak bezpečně, protože no, velmi kuriózní čištění hlavy proběhlo teď v jižních Čechách na Strakonicku. Tam projížděli auta po silnici, jo, a všimli si velkých plamenů kousek od silnice. A nějakýho pána, který kolem těch plamenů se tak zvláštně pohyboval s různýma cedulkama, na kterých bylo napsáno třeba RIP, což víme, že je rest in peace, že jo. No a toho jednoho to znepokojil natolik, že zavolal policii. Policie pochopitelně chápala, že je to poměrně podivná situace, tak tam dojela a opravdu jeden muž si tam udělal takový obří táborák, u toho poskakoval s těmahle cedulkama a vysvětlil policistům, že on si tak prostě jenom čistí hlavu. Asi by byl možná lepší normální táborák s bustama někde na zahradě, jo, než tím děsit projíždějící auta. Tak prosím vás, chápu to, občas je toho na nás všechny moc. Ale radši si vyčištěte hlavu třeba skvělýma songama, jo? Třeba s náma tady. Teď Madonna, American Life.

0: Takhle to umějí jenom Scooter. Posloucháte Hit Radio, konkrétně Hit Radio Classic. Jo, k tomu, jak se venku roztejkáte, nebo vlastně i doma se třeba roztejkáte. Já jsem včera říkala, že jsem si objednala větrák, přišel dneska, prosím vás. Je výborný, je výborný. Vlastně už i chápu toho pána, co napsal jako recenzi, že dobrý, že fouká, ale mínus, že jenom fouká. Tak vlastně i já jsem si dneska říkala, že by mohl mít víc funkcí, ale fouká výborně. Tak doufám, že i vy se chladíte čímkoliv. Jo, klimatizací, větrákem, vodou, nebo třeba i blbým nanukem. Dejte si nanuka, to je dobrý nápad. No a budem se chladit taky těmi nejlepšími hity. To konkrétně tím nejlepším z 80., 90. a milénia. George Michael za chvíli, taky Michael Jackson, nebo Dido.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Zase lítáš v oblacích.
6: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
6: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
5: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
7: firmanazážitky.cz.
8: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
9: Hit Radio. Hit Radio.

Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána.

Smooth Criminal a král popu Michael Jackson právě teď v éteru Hit Rádia. Krásný večer. Takhle, do rána ještě daleko, jo, nebo do noci, ale zajímá mě. Taky občas musíte v noci na onu místnost. A taky vás to štve. Jo, je mi to úplně jasné, naprosto to chápu. Tak mám super zprávu. Prosím vás, v Číně teď vynalezli speciální robotický záchod. A ten robotický záchod funguje tak, že prostě za váma v noci přijede k posteli, tam se to stane, jo, ne v posteli, teda přímo musíte z ní vylézt. No a potom ten záchod sám zase odjede. Já si začínám říkat, jestli ta robotická záležitost nejde trochu moc dopředu, jo, že bychom spíš byli rádi, kdyby za nás měli nádobí, než za náma jezdili se záchodem, ale proti gustu je to jenom na vás. Každopádně ano, už to existuje. Co existuje už nějaký ten pátek, to je Dido a Hunter.

Takhle zní Hit Radio Classic. Ano, to nejlepší z 80., 90. a milénia. Každý večer. Naprosto fantastický pecky. Některý, na který jsme zapomněli. Některý, který máme uložený v hlavě navždycky. A když je slyšíte, tak si je musíte zpívat. Myslím, že to se vám stane za tím songem, který uslyšíte za chvíli. Já se s vámi výjimečně loučím už teď. Těším se zase zítra v 6. A pozor. Začali jste si

0: Music, protože nejlepší věci se nedějí jenom ve vysílání, ale taky na našem novém Instagramu. Hitradio_Nordmusic.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
3: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
4: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
3: A dárek je váš, tak ušetřete s
5: tisku levně CZ.
6: Náplně hned.
7: Jezdí ve vlastním stylu s novým Seat Arona. Kompaktní SUV s výrazným designem, vylepšenými full LED světlomety a interiérem, který tě pohltí. Do města i za dobrodružstvím. Seat Arona. Každá ulice je příležitost. Každá zatáčka, nový zážitek.
8: Auto Nord. Váš autorizovaný prodejce vozů Seat. www.autonord.cz.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
2: Pozor, velká slevová akce vtedy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: Sedm hodin a pár vteřin k tomu posloucháte Hit Radio. Doufám, že ty teploty už budou teď jenom klesat. Hit Radio. Za mikrofonem Dominik Vršanský, taky Andrea Bezděková, Vincent Navrátil. Čau, parto.
6: Ahoj.
7: Ahoj, přátelé, moji milovaní.
5: My všichni vás zdravíme, samozřejmě nebudem tady jenom remcat ohledně těch teplot, ale momentálně v tom složení ve studiu chci podotknout, že Andrejka je důvod, proč vlastně není špatný, když jsou venku třicítky, čtyřicítky, kolikrát, vzhledem k tomu, jak je oděná.
7: Vysvětli mi, proč ti nevadí, že Andrejka má šaty a vadí ti, že já je taky mám.
5: Buďte, přátelé, rádi, že nás následující půl hoďku budete jenom poslouchat.
7: Já mám krásný šaty.
5: A proto vám hraju i tohle, že?
7: Ano, it's really... Krása.
6: Mně se ta minisukně líbí, Vinci.
5: Vaše travesty partička začíná. Hezký večer.

0: Jo, i takhle dokáží znít Rolling Stones, posloucháte Hit Radio. S vámi Dominik, Vince a Andrea. 19 hodin 8 minut. Vince pročítal zprávy a jo, to s váma chceme pořešit.
1: Dámy a pánové, takovej jako trend dnešní doby, který se šíří i k nám, a to je menstruační volno. To znamená, že dámy by měly mít pravomoc nejít prostě do práce, pokud je zrovna zužuje tíha jejich ženského cyklu. Hezky řečeno.
2: Jak si zhruba myslíte, že se taková žena přitom cítí?
1: No, já bych jako tak řekl, že blbě, že jí to bolí.
0: Jako kocovina je to asi, ne? Nebo...
2: No dneska můžu dosvědčit, že kdyby se rozdávaly tyto volna, tak já všemi deseti, protože ráno jsem se nemohla. Buďte rádi, že tady dneska jsem se nechtěl ani zvednout.
1: Ano, my jsme hledali nějakou jako kolegyni, aby jsme mohli toto téma probrat co nejvíce aktuálně.
2: Hlasuji všemi deseti, minimálně půl denní volno bychom si při takovéto situaci zasloužili.
0: Půl denní volno. My jsme obepsali celý showbiznis. Andrejka, dneska by si teda měla naordinovat půl dne volno. Stačí to?
1: Hele, takhle, už jsme...
2: Jako ideální to není, ale lepší než nic.
1: Jsme blízko. Jo, už vlastně petice odstartovala minulý pondělí, zatím nazbírala přes 26 tisíc podpisů. Takže pokud to chceš, Andrejko, tak musíš do toho šlápnout. Nemyslím,
2: kde
1: jako...
2: Kde ti to mám těch... podepsat?
1: Ano, tak. Prosím, chci to taky chtěl říct, že ne, ta petice se podepisuje krví, nebo to jsem chtěl říct jenom já?
0: To jsi zase chtěl říct jenom ty.
1: Jako u ďábla.
0: Navíc nechápu, menstruační volno, jsou v tom muži, men. Že
1: dobrý,
0: jo?
1: Tak si přebyl ten můj blbej vtip, já ti děkuju, Domču, že jsi v tom nenechal.
0: Intro. Kamufláž, to byla taková kamufláž, přátelé. Posloucháte Hit Radio, hezký večer.

0: Randy a Monika, takhle zní večerní Hit Radio. Is 19 hodin, k tomu 17 minut a vaši parťáci na večer, Vincent, Dominik a taky Andrejka. Přátelé, tohle to už je v plném proudu, všichni víme, a to znamená taky jednu věc, rekonstrukce na chatách, rekonstrukce domácnosti, budeme mít víc času starat se o svá obydlí. Na druhou stranu, ty částky jsou flexibilní hodně, takový plovoucí částky. My třeba letos chceme rekonstruovat chatu a mě baví, když každý řemeslník řekne, no to bude stát mezi 5 a 50 tisíci. Skvěle se to plánuje, tahle rekonstrukce.
1: Já jsem teda chatu nerekonstruoval, ale mám kámošku, která teď jsem se rekonstruovala.
2: Já jsem se do toho vrhla, nechávala jsem si na to čas, odkládala jsem to půl roku, teď už jsem chtěla do toho praštit a tak nějak ve své hlavě jsem si vyrekonstruovala částku, kterou do toho pravděpodobně vložím. A psychicky jsem se na to připravovala. No a dneska jsem to vložila do rukou odborníků, který mě velmi rychle vyvedli z omylu a řekli mi, že ta částka, pozor, bude dvojnásobná.
1: Řekni, o kolik se sekla teda?
2: Zhruba... Jako jsme v řádech milionech, ty jsou se, to přesně dva.
1: Takže ty se sekla o 2 miliony.
2: Takže... Jestli se někdo chystá rekonstruovat, tak ať na to jde rychle, protože to má velmi vzestupnou tendenci.
1: Já jsem si chtěl stěžovat, že když naposledy přišel ten řemeslník, aby mi vyměnil ten lustr, tak si ještě ten mrcha řekla o kafe.
3: Všude dobře, domo nejlíp. Ledově ledová cíšť nebo točená zmrzlina. I u vás doma se Slushymakerem Domo. Trendy přichází. Buď u toho, co je domo, to se počítá.
4: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
5: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.

0: že jste si tu fistulku zkoušeli v autě. My jsme vás slyšeli až sem. Posloucháte Hit Radio, 19 hodin, 27 minut. S váma Vincent, Dominik a taky Andrejka. Kamarádi, jak se teď během léta vyklízejí chalupy a chaty? Hodně lidí prej chodí do bazaru, do různých zastaváren a nosí tam veteš. Kolikrát je ta veteš cena, ale tak si říkám, máte doma, schraňujete doma něco, čeho se nemůžete pustit? Jak to máš, Andrejko?
1: Vetešnice je mé druhé jméno. Já miluju schraňovat věci a nesnáším se jí vzdávat, kor, když s nima mám nějakou jako emoční vazbu. A mám to takhle konkrétně třeba s oblečením, když jsme spolu prožili nějaké hezké chvíle, a mám doma speciální komínek, který se mnou putuje z adresy na adresu.
2: A pereš ho? Nebo jakoby ho necháváš v tom původním stavu, kde jsi měla ten emocionální zážitek?
1: No, to je prostě taková ta finálová rovinka, kde jsem si ho naposled vzala, naposled jsem ho vyprala a pak jsem ho uložila do toho komínku.
0: A potom ho zafoliovala, ten komínek,
2: ano,
0: aby na něj nikdo nesahal. Chápu, chápu. Přátelé, máte vy něco takového? Já to prozradím, dobře. Můj táta, když byl malej, 9-10 let, bydlel v Žilině. A když tam v těch rodinných domech někdo odešel mezi zesnulé, tak on se to domák a obcházel ty baráky na půdě, ve sklepě a bral tam, dodnes to má v Orlové bytě, Bibli nějakou starou, potom nějaký řetízky a takový věci, co tam našel.
2: A takhle tě našel? Nebo tebe si normálně udělal sám?
0: Mě našel.
2: Já třeba se svýma vetešema vzpomínám na tátu a ten přesně miloval Boba Marleyho a já po něm mám to nádherný CDčko.
0: Já ti umím dát pod kreslo.
2: Mario, to je prostě krásný. Hit Radio Nord Music.

0: 19.34 a pro ten úterní večer troška rock'n'rollu se Sekanou. S vámi Vincent, Dominik a taky Andrejka.
1: Přátelé, mám pro vás svoji milovanou hru, nějakou novinku, kterou jsem vymyslel. Vy, milí posluchači, si ji zahrajte s námi. Spočívá to v tom, že já vám teďkonc řeknu nějaký titulek ze zprávy. Jo, je to něco, co se stalo po našem globu a vy se pokusíte uhádnout, jak pro boha tady ta zpráva končí.
0: Z reální zprávy, nevymýšlíš si to.
1: Nevymýšlím se to, přísahám bohu, Dominiku, teď mě znáš, já bych si něco vymýšlel. Tak jo. Přátelé, máme tady první zprávu. Mladí lidé v Jižní Koreji čím dál častěji vyhledávají aplikace, které jim simulují
2: reálné vztahy.
1: Reálné vztahy?
0: Já budu tvrdší reálný sex.
1: Jakože se, jaký může ta aplikace stimulovat sex? Jakože to má nějakou vibraci a ty si položíš na sebe?
0: Máš tomu gadgety nejrůznější, můžeš tam připojit do toho jako nějaké věci?
1: A Wi-Fi vychytávky.
0: Jsem viděl na internetu někde.
1: Přátelé, je to hodně jednodušší a krásnější. Oni jim simulují různé činnosti v reálném životě, aniž by to skutečně dělali. To znamená, že například si dělají to, že tam existuje simulace objednávky jídla. Oni si sednou a objednají si jakože jídlo. V nich to vlastně jakoby ukojí ten pocit, že se něco objednali a potom to nepotřebují. A to je přesně něco, Dominiku, co ty jsi mi říkal 2 dny zpátky.
2: Ale to zklamání, když to jídlo pak nedostanou.
1: No, oni ho nepotřebují. Jim jde jenom o to, že jsou hladoví, oni si to objednají, mají pocit, že to poslali a jdou spát. A Dominik totiž takhle v 9 večer nedávno si objednal jako 4 koše jídla. My jsme to samozřejmě nemohli sníst a on říká, kdyby jenom existovala aplikace, já to můžu jenom koupit a už to nejíst.
0: Já jsem přestal mít hlad, to znáte. Něco chcete, teď projíždíte ty aplikace nejrůznější, objednáváte něco, ale pozor, já myslím, že myslíš to. Přátelé, Vincent 2 hodiny předtím, než jsem objednal to jídlo, říkal, proč neudělají něco pro gamblery?
1: Ano.
0: Kdyby nebyly skuteční peníze a hráli by automaty na telefonech.
2: Jako pozor, objednávat něco hladový je největší past.
1: Ano, a víš, co je taky největší past? To se rozvíme u tohoto dalšího titulku. A přátelé, ten zní takto. Labutant.
2: Ano.
1: To mě zaskočil Dominik, jak se vrátil. Takže labuť zamotanou do rybářského náčiní zachránili život. Poté se stalo něco neuvěřitelného. Labuť zamotanou do rybářského náčiní zachránili život. Co se potom stalo?
0: Zjistili jenom, že jde o tu labuť z kolotočů.
2: Labuť poté vzlétla i se svými malými labuťátkami.
1: Kéž by to bylo takto nádherné, přátelé. Labuťátku potom, co jí zachránili a dali ho zpátky k jejím rodičům, tak se ho ty rodiče pokoušeli utopit.
2: No,
1: protože oni už prostě ji považovali za zraněnou a řekli, že už ji prostě nechtějí, ale abych nebyl takovejhle pes, tak to má krásný konec, tak protože pojď. Tu labuť si potom vzala malá holčička, stará se o něj v azylu u úžasných záchranářů z Plzně, takže tímto jim strašně děkujeme a labuťátko se má krásně a možná o něm bude jedna knížka o ošklivém káčátku.
0: Tak co, přátelé, typovali jste aspoň jeden z těch titulků, který tady zazněli. Já ti děkuju, Vinco, že vždycky vybereš takový příběh, skutečnej, který má dobrý konec.
1: Ale Domčo, mě znáš.
0: No právě.
1: No právě.
0: A tohle znáte, Košín na Hit Radio. My vám přejeme hezký večer, ahoj!
1: Ahoj!

0: Babylon North Music.
1: Vše, co potřebuji, je za cenu, kterou chci. Ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Novoveská.cz. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská.cz. Novoveská.cz.

0: Taky nechcete končit léto větou?
1: To zase nějak uteklo, viď?
0: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
2: Mami, ten Superland byl boží.
3: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
4: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
5: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
6: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
0: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
6: Romantika.
0: Sportáky.
6: Zábava pro děti a mnohem víc.
0: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
7: Firma na zážitky.
6: CZ.

0: Na semaforech červená. Kolona, která nejede. Žádný stres. My ti vždy řekneme, kudy to vzít, ať si doma brzy.
1: Nehodu máme na trase Mostlovo sice v Podsedicích.
0: A k tomu ti dáme tu nejlepší náladu. Jsme Hit Radio Not Music a Ústecký kraj známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio North Music.
2: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

Estetik Teplice odstraní jizvy, znamenka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.

get restless. Baby, you're

0: zahlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
1: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
1: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

0: v hodnotě 500 korun zdarma.
1: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
0: A dárek je váš, tak ušetřete
2: si. Náplně hned.

0: Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: ratatararata, trička ratatararata, potisk, potisk, trička, belabel, CZ.
1: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadu totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.

Hit Rádio Nord Music.

0: Jason Derulo. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

se, co na to svědomí. A už si vzpomínám, já byl jsem na srazu s kumpány, který mám. Patříme do svazu, vlastníme doménu, tak si nás rozklikni.

0: Hit Radio Nord Music.
1: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
2: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete
3: s... Náplně hned.

Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. Projekt @ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.